0: dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih.
1: Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry.
0: Soutěžíme každé všední ráno krátce po půl deváté v ranní jízdě Rádia Jih.
1: Více info na www.radiojih.cz.
2: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.

0: všichni. Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
0: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
0: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.

Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše.

Objednejte klimatizaci za jeden jediný hit. Ulovte v našem vysílání letní megahit Žijeme len raz od EGA. A vyhrajte parádní klimatizaci v hodnotě 25 000 korun. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Více na www.radiojih.cz.

0: Rádio I.
1: Rádio I.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, tuší se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princes.

hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih.

máte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.

0: ze studio na 518-345-678.
1: Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše.

0: Hezké dobré pondělní ráno, Moravo, 2 minutky a bude 17:30, tady je ranní jízda rádia, tady jsou hity pro dobrou náladu i osvěžení. V záchvaličku v éteru Alex Warren a Fever Dream, stejně jako klasika od Ozonu, a nebo originál Mary Ztraceného. Originální předpověď počasí v úvodu nového pracovního týdne nabídneme už za okamžik, když je originální. Ano, i dneska, stejně jako v dnech předchozích, super tropické teploty. No rozhodně budeme konkrétnější už za okamžik. Jen připomeneme, že i v úvodu nového pracovního týdne v dnešní ranní jízdě nabídneme soutěž Dejte si pozor na jazyk a ve hře budou vstupenky na Retro Lovers Open Air.
1: Dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih.
2: Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry.
1: Soutěžíme každé všední ráno krátce po 8:30 v ranní jízdě Rádia Jih.
2: Více info na www.radiojih.cz.
1: Rádio Jih. Počasí.
0: Dobré ráno, Moravo. I dnes nás čekají velmi vysoké tropické či supertropické teploty. Chcete-li s možností přeháněk a bouřek? Ráno a dopoledne očekávají meteorologové jasno až polojasno. Odpoledne a k večeru postupný růst mohutnější kupovité oblačnosti s tvorbou izolovaných málo pohyblivých přeháněk a bouřek, které mohou být i silné s intenzivními srážkami. Později večer bude srážek i bouřek ubývat. No a teploty dnes v Jihomoravském kraji až 39 stupňů Celsia, ve Zlínském maximálně 38. A po ránu Nový Podvorov 21, Spytihněv, Veselí nad Moravou 22, Dolní Věstonice dokonce 25 stupňů Celsia. Máme za sebou další tropickou noc, tak se mnozí asi moc nevyspali. Jo, prý to byla nejhorší noc z neděle na pondělí od začátku roku.
1: Rádio Jih, doprava.
0: Pojďme se podívat také na cesty. Na dálnici D2 na 23. kilometru u Velkých Němčic ve směru na Břeclav dejte pozor na 2 nepojízdná osobní auta odstavená na krajnici. Přihem šťastnou cestu.
1: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 1014, Brno 1051, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
0: Horko přes den, horko v noci, pojďme si dodat v 5:30 osvěžující hity pro dobrou náladu. Tady je slibovaný Alex.

0: hodina 40 minut, pondělní ranní jízdě, za ten 29. června Magic a Road, za chvíličku Mara ztracený originál, a tento originál pošleme dnešním oslavencům, jimiž jsou, dámy a pánové, Petr a Pavel. Ano, v úvodu nového pracovního týdne tady máme rovnou dva oslavence. Petr je tradičním jménem, které se v češtině vyskytuje hojně, svým nositelům dává jméno tvrdost a mužnost. Jméno se pojí s hlubokou tradicí sahající až do řečtiny, současně v sobě nese i duchovní hodnoty, je nedílně spojeno také se jménem jednoho z křesťanských apoštolů. No a Petru máme na jižní a jihovýchodní Moravě opravdu hodně, veselsko jich hlásí 1038, na Hustopecku máme 842 dnešních oslavenců, na Zlínsku 2711 a gratulace míří na Kyjovsko, kde máme 1378 chlapíků se jménem Petr. Pavel je zase oblíbeným mužským jménem nejenom u nás, ale po celém světě, jde o takřka univerzální jméno, ačkoliv má být muž jménem Pavel dle významu svého jména snadno přehlédnutelným, množství významných nositelů ve všech oblastech lidské činnosti hovoří pravý opak. Taky Pavlům blahopřejeme, gratulace míří třeba na Slavkovsko, kde jich máme 450, z Nojemsko hlásí 2044 dnešních oslavenců a Mikulovsko 348. Tam pofrčí Mara ztracený a originál. Svátek mezi našimi zvířecími mazlíčky po celý dnešní den slaví Lima a Klaudie, tak Hafanům a kočičkám také všechno. Nej, i dneska na ně mysleme s čerstvou vodou a hlavně se stínem v případě, že žijí venku. Pojďme mrknout taky lehce do historie. Pojďme k mobilním telefonům. Přesně před 19 lety 29. června roku 2007 začala společnost Apple ve Spojených státech amerických prodávat první iPhone. Nebyl sice prvním chytrým telefonem na světě, ale jako první ukázal, že mobil může být zároveň telefonem, internetovým prohlížečem, fotoaparátem i přehrávačem hudby, a to vše s dotykovým ovládáním bez klasické klávesnice. Před obchody se tehdy tvořily dlouhé fronty a během několika let iPhone v podstatě změnil celý trh s mobilem. Telefony. Ostatní výrobci pak začali přecházet na dotykové displeje a vznikl svět mobilních aplikací, bez kterého si dnes mnozí běžný život už dokáží představit opravdu jen těžko. Zpátky ale k dnešním oslavencům, čas 5:42 minutky. Petra a Pavel slaví v pondělí 29. června svátek. Tady je pro ně slibovaný hudební dárek a za pár minut se objeví skřeťák a ranní vtípek.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 12 minut a bude 6, krásné pondělní ráno, Moravo, toto byla Kylie Minogue, až by zlaky vzpomínka na leta 80. Za chvíličku z těch novějších, tu třeba Joe, kterého můžete znát nejenom z koncertu, ale i ze seriálu Stranger Things. Teď už ale taky z křeťáka raní vtípek, dobré ráno.
1: No dobré ránečko, to bylo peklíčko víkendu, co? No, zažijeme ho i dneska. Tak za chvíličku další osvěžující hity pro dobrou náladu, teď ale vtípek. Prosím vás, pane policajt, proč jste mi rozbil na autě to okno? Prosím vás, člověče, pane řidiči, vždyť se nechal zaparkovaném v tom rozpáleném autě psa. No ale pane policajt, on je plíšový. A policajt, prosím vás, rasa mě nezajímá.
2: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Hezké dobré ráno, Moravo. Je tady pondělí 29. června. Je tady ranní jízda. Jsou tu hity pro dobrou náladu i osvěžení. A že to budeme potřebovat po šesté Real to Real. Andrea Bocelli a DJ David Guetta. Stejně tak jako Mira, jak chci tančit. Už za chviličku nabídneme aktuální předpověď počasí a to peklíčko, co jsme začali včera tak nějak snášet na vlastní kůži, si zopakujeme úvodu nového pracovního týdne. A tak určitě přijde vhod soutěž o klimatizaci, která na rádiu jich pokračuje. Intras nabídne čerstvé jihomoravské zprávy. Obyvatele části Břeclavy včera během nejteplejší části dne potrápil výpadek elektřiny. Podrobnosti už za chviličku. Hezké pondělní ráno, Moravu.
1: Vyhrajte klimatizaci za jeden jediný hit. Ulovte v našem vysílání letní megahit Žijeme len raz od něga. A vyhrajte parádní klimatizaci v hodnotě 25 000 korun. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Více na www.radiojih.cz.
0: Odbíjí 6. hodina, vinčujeme hezké pondělní jitro.

0: www.klimastyle.cz.
1: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
2: V Břeclavě vypadla během největšího vedra elektřina a semafory na Vídeňské a Jihlavské v Brně čeká rozsáhlá modernizace. Část Břeclavě zasáhl včera výpadek elektřiny, a to právě ve chvíli, kdy venkovní teploty atakovaly 40 stupňů. Příčinou byla porucha na vedení vysokého napětí, která podle společnosti EGD s horkým počasím nesouvisela. Krátce po půl druhé bylo bez proudu přibližně 3200 odběrných míst. Technikům se během zhruba hodiny podařilo většinu dodávek obnovit a před třetí hodinou odpolední zůstávalo bez elektřiny už jen 87 domácností. Obyvatelé výpadek nejčastěji popisovali jako opakované vypínání a zapínání proudu. Rušnou křižovatku ulic Vídeňská a Jihlavská v Brně čeká modernizace semaforů za více než 30 milionů korun. Cílem je zvýšit bezpečnost a dát větší přednost městské hromadné dopravě i vozidlům integrovaného záchranného systému. Práce by měly začít letos v září a podle brněnských komunikací se obejdou bez výraznějších dopravních omezení. Součástí projektu budou také nové dopravní kamery, modernější řízení provozu a technologie pro plynulejší průjezd křižovatkou.
3: Moře vody, moře písku, letní pohodička v Koryčanském údolíčku. Přijďte si užít léto na koupališti v Koryčanech a nebudete litovat. www.koupaliště-koryčany.cz.
1: Rádio Jih. Počasí.
4: Minutku po 6. hodině se podíváme, jak dnes bude. Podle meteorologů máme být připraveni na další velmi vysoké supertropické teploty, ale pozor, s možností přeháněk a dokonce i bouřek. Ráno a dopoledne očekávají jasno až polojasno, odpoledne a večer pak tvorbu kupovité oblačnosti a výskyt izolovaných přeháněk nebo bouřek, které mohou být i silné s přívalovými srážkami. Později večer bude srážek i bouřek ubývat. Teploty v Jihomoravském kraji až 39 stupňů Celsia, ve Zlínském maximálně 38. A skoro dvě minutky po 6. hodině už můžeme mrknout i na ranní teploty. Velké Bílovice, Ostrožská Nová Ves 23, stejně jako Zlín, zdravíme i do Domanína, kde máte 24 stupňů Celsia. Pekličko, co, kolego?
2: No tak bohužel, no tak...
4: A noc hlavně z neděle na pondělí byla nejteplejší v České republice za poslední, já nevím, dekádu, nebo já nevím, jak to říct, ale to se nedalo ani vyvětrat
2: no,
4: už.
2: To je velký hardcore, no tak musíme na závěr dodat, že alespoň vidíme to světlo na konci tunelu, jako jo, třeba středy, už ve středu by mělo být lépe. No.
5: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny. I hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín. Váš autorizovaný partner Volkswagen.
1: Rádio Jih. Doprava.
4: Pozor, stál na D2 na 23. kilometru Velkých Němčic ve směru od Brna na Břeclav. Jsou tam odstavená na krajnici dvě nepojízdná osobní auta. Šťastnou pondělní cestu.
1: Ranní jízda. Ranní jízda. Na Rádio Jih.
4: Tak za normálních okolností by po víkendové pauze mnozí byli svěží odpočatí a měli dobité baterie, možná teď spíš, ale v úvodu nového pracovního týdne mnozí zvadli jak nějaká ta okurka. Není se čemu divit, bylo to opravdu náročné a i dneska bude, tak na sebe dávejte pozor. Tady jsou další hity pro dobrou pondělní ranní náladu. Ať se vám daří.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
6: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: 10 minut po 6. hodině v pondělní ranní jízdě Andrea Bocelli a DJ David Guetta. Za chviličku Nelly Furtado a nebo Rihanna. Teď jedno ožehavé téma. Mít vlastní byt nebo dům je pro spoustu z nás čím dál větší sen. Nový průzkum ukázal, že skoro každý druhý člověk, který zatím vlastní bydlení nemá, se myslí, že na něj nikdy nedosáhne. Na bydlení navíc české domácnosti vydávají v průměru už 35% svých příjmů a nejhůř jsou na tom pochopitelně mladí lidé. Není divu, ceny bytů za poslední 3 roky vyskočily o více než 40% a domy zražily zhruba o třetinu. Nejhůře dostupné je bydlení v Praze a také v Jihomoravském kraji, kde jsou ceny vzhledem k příjmům mezi nejvyššími v republice. Češi tedy v novém průzkumu nevěří, že si vydělají na vlastní byt či dům a mnozí jsou smíření s tím, jak sami prozradili, že dožijí v nájmu. Tak tolik jedno ožehavé téma ohledně domů a bytů. Zpátky ale k hitům pro dobrou náladu a za chviličku taky k pondělnímu radnímu tématu.
1: Pozor! V nábytku Eno v Bzenci právě probíhá totální výprodej. Vše musí pryč a celý sortiment pořídíte za mimořádné ceny. Nečekejte, navštivte prodejnu v Bzenci ještě dnes. www.nabytek-eno.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: To byla generálka, dneska znova horko, teploty až 39 stupňů Celsia. Tak v ranním tématu zamíříme k vodě. Máme tady někoho, kdo má raději koupání ve volné přírodě než to v bazénu a na koupalištích. Napište nám to na Facebook Rádia Jih, posílejte SMSky, WhatsApp zprávy na 606-703-889. Kdo raději třeba na koupačku na Lučinu, na nějakou přehradu, do lomu nebo na rybník, nebo kdo raději na koupaliště. Ono je to v podstatě v těchto párných dnech asi jedno, důležité je to osvěžení, hlavně u vody velmi opatrně. Tak budeme velmi rádi, když se zapojíte do pondělního ranního tématu. My posíláme další z hitů pro dobrou náladu. Tady Somira, jak chci tančit.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

hezké pondělní ráno, Moravo, za chvilečku Michael Jackson zraní zde rádia. O půl sedmej kaskáda, stejně jako sám sebou. Je pondělí 29. června i dnes pro vás má ranní zda rády čerstvé jihomoravské zprávy. To kratší verzi nabídne Indros už za okamžik. Zkontrolujeme ranní moravské teploty. No, někde už jsou letní a není se čemu divit, když nás dneska čekají další supertropické teploty. Zamíříme za chvilečku za vámi na cesty.

0: nebo mrkněte na ve vaše pomlčka si má CZ.
1: Klimatizace Jurajda. Už více než 10 let montujeme kvalitní klimatizace za skvělé ceny. Profesionálně a spolehlivě. Volejte 605 800 004.
2: Ahoj děti!
3: Jdeme na Cibuláčik!
4: Cibuláčik, největší československý dětský festival. 11. července na letišti Holíč. Čeká vás ten nejlepší program s největšími dětskými hvězdami.
5: Vystoupí Miro Jaroš, Štístko a Poupěnka, Maxim Turbulence, Smejko a Tanculienka, Flopy a další.
4: Nebude chybět ani obrovské, opravdu obrovské množství atrakcí.
3: Vidíme se na Cibuláčiku!
5: Vstupenky v prodeji na gooutout.cz.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x 0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
11: Je 6:30, hezké pondělní jítro.
12: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
13: Poklidné nedělní odpoledne na koupališti v Hodoníně narušil požár stánku s langoši. Hasiči vjeli k zásahu několik minut před 5:00 odpoledne a na místě zasahovali dvě jednotky. Jeden člověk se při události zranil. V tropických vedrech ocení cestující klimatizované vozy brněnské MHD, ty ale zatím tvoří jen 57% vozového parku. Nejlépe jsou na tom autobusy a trolejbusy, kde má klimatizaci 77% vozů. U tramvají je to zatím jen 27%. Dopravní podnik ujišťuje, že všechny nově pořizované vozy už klimatizaci mají a postupně podnik montuje také do některých starších tramvají.
12: Rádio Jih, počasí.
13: Aktuálně ve Zlíně měříme 24 stupňů, 23 pak hlásí Tvarožná Lhota, 25 Hustopeče a Slavkov u Brna.
12: Rádio Jih, doprava.
11: Tak jste to sami slyšeli, minutku po 6:30 už letní teploty. V pondělí 29. června míříme na cesty opatrně na Brněnsku na příjezdu do Kuřimi ve směru od Čebína. V Tišnovské ulici došlo ke střetu dvou osobních aut, projíždí se Kývadlově. Počítejte prozatím s kratším zdržením a připomínáme na D2 na 23. kilometru u Velkých Němčic ve směru od Brna na Břeclav. Dejte pozor na dvě nepojízdná osobní auta odstavená na krajnici. Šťastnou pondělní cestu.

Dvě minutky po půl sedmé Michael Jackson. A mimochodem věci teď potvrdili něco, co spousta pejskařů tvrdí už roky. Když člověk potřebuje pomoc, pes většinou neváhá. Kočka si podle nové studie nejdřív tak trochu přebere všechno po svém. Podíváme se na to podrobněji, už co nevidět, hlavně na ty naše milovaná zvířátka. Nezapomínejte ani dnes a dopřejte jim vždy čerstvou vodu.

0: 6.39, hezké pondělní ráno, Moravo, toto byla Kaskáda, Co nevidět sám sebou, a nebo zpěvačka Leny. A teď jedna pohádka.
1: Pejsek měl svátek a kočička narozeniny. Tak se chtěli nějak k svátku a narozeninám překvapit. Přemýšleli, co by si dali nebo udělali, pak si vzpomněli a řekli, uděláme si k svátku a narozeninám dort.
0: No zkrátka dobře, chytrá to zvířátka. No a teď, dámy a pánové, vědci potvrdili to, co spousta pejskařů tvrdí už roky. Když člověk potřebuje pomoci, pes většinou neváhá. Neříkám, že by vám upekl dort, ale pes většinou neváhá. Kočička si to podle nové studie nejdřív tak trochu přebere po svém. Výzkumníci nechali hafany, kočky, ale pozor, i malé děti sledovat, jak jejich majitel nebo rodič marně hledá schovanou houbičku. Psi i batolata často sami ukázali, kde je, nebo ji rovnou přinesli, kočky většinou zůstaly v klidu. Jakmile ale místo houbičky schovali jejich oblíbenou hračku nebo pamlsek, byli stejně aktivní jako psi. Podle vědců to neznamená, že by kočky byly méně chytré, jen je z evolučního hlediska motivuje hlavně to, co z celé situace mají oni sami. Jinými slovy by se to dalo označit, že jsou kočičky pěkně vyčurané a proč by někomu nosili nějakou houbičku, když si potom mohou přinést svoji oblíbenou hračku anebo nějaký ten pamlseček. Takže doba, kdy nám pejsek s kočičkou upečou dort, je asi ještě na míle vzdálená, ale vidíte, že v tomto případě alespoň drobné věci přinesou.
2: Podívej se, jako kočku jsem nikdy doma žádnou neměl, na to si tady specialista, ty už jich doma měl hodně a máš i teď, ale co jako vím já, jako z doslechu, tak je to typický rys jako takové té kočičí povahy, tak, že ta, ano, je, přesně, že to je taková, ono se vždycky říká, kočka, to je taková osobnost, jako tu, ta se rozmyslí, jestli vůbec jako ano, nebo
0: a proč
2: ne.
0: Proč bych tak... jako, jo? Určitě to mnozí potvrdíte, ať už máte doma hafana, anebo kočičku, že vědci teď potvrdili něco, co my jsme věděli už dávno.
3: V neděli 5. července zavítejte do Sedlece u Mikulova na 18. ročník festivalu sedleckých vín. Těšit se můžete na celý sortiment vín, včetně sektů a archivních lahví, bohatou gastronomii i hudební program. Zahrají cymbálová muzika Jošky Šmukaře, Olympic Revival a Apollo Lednice. Pro děti budou připraveny klaunice Vicky a Kiki. Začátek v 10 hodin, vstup zdarma. 58. Mezinárodní festival dechových hudeb Ratíškovice, festival Josefa Nováka, se koná v neděli 12. července v areálu fotbalového hřiště Baníku Ratíškovice. Začátek je v 11 hodin a během dne se představí dechové hudby Sebraňáci, Veselá muzika z Ratíškovic, Vracoviáci, Stříbrňanka, Drietomanka, Žadoviáci, Západská z Holandska a další. Vstupenky zakoupíte přes SMS ticket nebo přímo na místě. Charismatická šanzoniérka Renata Dressler vystoupí v Hodoníně za doprovodu pianisty a skladatele Michala Vorka. Koncert se uskuteční ve středu 8. července od 19 hodin na terase Domu kultury v Hodoníně. Čeká vás večer plný šanzonů, známých melodií i autorské tvorby. Vstupné je 320 korun. Více informací najdete na webových stránkách Domu kultury Hodonín. První ročník pivního festiválku ve Svatobořicích Mistříně se koná 10. a 11. července v areálu Jednoty Orla. Těšit se můžete na regionální pivovary, Michala Hrůzu s kapelou Hrůzy, další hudební vystoupení i program pro děti. Vstupenky a podrobnosti najdete na smsticket.cz.
4: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: pondělní ranní z Jirádek, zpěvačka Leny. 11 minut a bude 7, tak nabídeme další z hitů pro dobrou náladu. Připravená je Kesha. Teď ale, protože v úvodu nového pracovního týdne si zopakujeme to včerejší peklíčko. Dneska na jižní Moravě až 39 stupňů Celsia. Tak se vydáme v rámci ranního tématu k vodě. Ptáme se, kdo má raději koupání ve volné přírodě, než to v bazénu a na koupalištích. Raději třeba koupačku na Lučině, na přehradách, lomech nebo v rybnících, a nebo vyrazíte na koupaliště. Jak to máte? Prozraďte.
1: Míška napsala: dobré ráno, já jsem tým přírodní koupání, jezdíme na Lučinu, tam budeme trávit letos i dovolenou, a jinak trávíme léto doma u bazénu.
0: No, tak to je nesporná výhoda, bazének mít doma. Co Patrik, já jsem tak půl na půl. Tak rozumím, chápu, za mě v těchto pár dnech je úplně uzádele, jestli to je voda přírodní anebo umělá.
1: Hlavně, že nějaká je, že?
0: Hlavně, že to osvěžení může přijít, ale připomínáme, u vody velmi opatrně, bohužel o víkendu jsme zaznamenali
2: několik utonutí.
1: No, hlavně nepřeceňovat své síly, jako no. Zejména v tomto počasí, ono, potom člověk tam doopravdy vleze, že ta změna teplot a podobně, tělo z rozpáleného jde rázem do, řekněme, studeného, že každá ta voda má těch 23 až 28 stupňů v závislosti na tom, kam do ní vlezete, takže doopravdy na to pozor, stejně tak i dnes, i zítra, kdy mají stále u nás na jihu Moravy pokračovat ty ultra, hyper, super tropické teploty.
0: No a protože i v tomto týdnu bude středa a změny teploty třeba, tak snad nastanou, ne?
1: No snad nastanou, jako můžeme závidět jako západním Čechám, kde už ta změna nastává v podstatě.
0: Ty ne,
1: ale to ochlazení, které tam nastane už asi dnes a zítra, jako můžeme závidět, nás to tady potká až asi ve středu odpoledne.
0: Zpátky ale k rannímu tématu, máme tady někoho, kdo má raději koupání ve volné přírodě, než to v bazénu a na koupalištích. Dejte nám vědět přes Facebook rádio, případně nějaký ten tip na ta přírodní koupaliště, jestli prozradíte. A nebo to je jak s houbama, že neřeknete, která lokalita je ta nej. Napište nám na Facebook rádio, posílejte SMSky, WhatsApp zprávy, k tomu slouží stále linka 606 703 889. Díky za to.
3: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack.

stejně jako Nike. Je pondělí 29. června, Indros má pro vás připraveny další čerstvé jihomoravské zprávy. Na Hodonínském koupališti zasahovali hasiči, podrobnosti už co nevidět. A nezapomeňte, i v úvodu nového pracovního týdne může zaznít ten správný song, díky kterému můžete získat klimatizaci úplně

máte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.

0: 678. Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše.
1: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
2: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec. A teď po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15. hodin.
3: Máte rádi zemědělství a hledáte práci, kde za vámi budou vidět skutečné výsledky? Společnost Zera Ratíškovice hledá agronoma nebo agronomku pro řízení rostlinné výroby. Čeká vás plánování, organizace a odpovědnost za důležitá rozhodnutí během celé sezóny. Pozice je vhodná i pro absolventy zemědělských oborů. Nabízíme stabilní zaměstnání a zajímavé benefity. Více informací najdete na www.navos.km.cz v sekci kariéra nebo volejte paní Hanu Polákovou na telefonní číslo 573 302 217.
4: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
5: Protože tatínek ji má na seznamu prací teprve rok a půl.
6: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
4: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
5: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
6: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
4: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
8: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
9: Autorizovaný prodejce Volkswagen Top Centrum Car Hodonín, www.topcentrumcar.cz.
10: Hezké pondělní ráno, Moravo, máme minutku po 7 hodině.
11: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
12: Ej, vybral jsem si skvěle, ej, firmu Klimastyle,
11: www.klimastyle.cz.
13: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
14: Na hodonínském koupališti zasahovali hasiči, záchranáři a klimatizaci má v Brně jen každá čtvrtá tramvaj. Poklidné nedělní odpoledne na koupališti v Hodoníně narušil požár stánku s langoši. Hasiči vyli k zásahu několik minut před 5. hodinou odpolední a na místě zasahovali 2 jednotky. Jeden člověk se při události zranil a skončil v péči záchranářů. Příčinu požáru i výši vzniklé škody hasiči dále vyšetřují. V tropických vedrech ocení cestující klimatizované vozy brněnské MHD, ty ale zatím tvoří jen 57% vozového parku. Nejlépe jsou na tom autobusy a trolejbusy, kde má klimatizaci 77% vozů. U tramvají je to zatím jen 27%. Dopravní podnik zjišťuje, že všechny nově pořizované vozy už klimatizaci mají a postupně ji montuje také do některých starších tramvají. Cestující zároveň upozorňuje, že otevřená okna výrazně snižují účinnost chlazení.
13: Rádio Jih, počasí.
2: počasí.
10: Je pondělí 29. června, naměříme až 39 stupňů Celsia v Jihomoravském, až 38 stupňů Celsia ve Zlínském kraji. K tomu ráno a dopoledne očekávají meteorologové jasno až polojasno, odpoledne a večer pak tvorbu kupovité oblačnosti a výskyt izolovaných přeháněk nebo bouřek, které mohou být i silné s přívalovými srážkami. Později večer bude srážek i bouřek ubývat. Tak v průběhu dne, jak už zaznělo, dalších supertropických až 39 stupňů Celsia. Teď 3 minutky po 7 hodině, letních 25 v Břeclavi, v Těšanech ještě o stupínek více, Svatobořice Mistřiny Kobylí aktuálně 27 stupňů.
2: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
13: Rádio Jih. Doprava.
10: A znovu taky na cesty. Na dálnici D1 v koloně na 212. kilometru směrem od Vyškova na Brno se v levém pruhu srazilo osobní auto s dodávkou. Na místě probíhají odklízecí práce, zdržení je docela velké a bude narůstat. Nezapomeňte na záchranářskou uličku. A připomínáme, na Brněnsku na příjezdu do Kuřimy ve směru od Čebína v Tišnovské ulici došlo ke střetu dvou osobních aut. Projíždí se Kivadlově, tady počítejte s kratším zdržením. Šťastnou pondělní cestu z ranní jízdou rádia.
13: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jižní Moravy.
10: Je pondělí 29. června, to značí, že po celý dnešní den mají svátek Petra a Pavel. Ano, rovnou tady máme dva oslavence. Tak kolego, já už jsem ti přál mimo eter, ale klidně ti popřeju i tady živě.
14: No já ti strašně moc děkuju.
10: Všechno nejlepší. Díky. Opa, že jsi donesl chlebíčky.

0: 15 minut po 7 hodině, malá lekce francouzštiny a v úvodu nového pracovního týdne v pondělí 29. června nebudeme troškařit, máme tady rovnou dva dnešní oslovence v kalendáři, vepsána jména Petr a Pavel. Petr je tradičním jménem, které se v češtině vyskytuje hojně, svým nositelům dává jméno tvrdost a mužnost, jméno se pojí s hlubokou tradicí sahající až do řečtiny, současně v sobě nese i duchovní hodnoty, je nedílně spojeno také se jménem jednoho z křesťanských apoštolů. A jméno Petr hojně užíváno na jižní a jihovýchodní Moravě, třeba na Břeclavsku máme 1440 chlapíků s tímto jménem, na Hodonínsku ještě více, konkrétní číslo je 1599, gratulace míří na Zlínsko, kde 2711 chlapů se jménem Petr. Pavel je zase oblíbeným mužským jménem nejenom u nás, ale po celém světě, jde o takřka univerzální jméno, ačkoliv má být muž jménem Pavel dle významu svého jména snadno přehlédnutelným, množství významných hostitelů ve všech oblastech lidské činnosti hovoří pravý opak. A Pavlu máme také dost na jižní a jihovýchodní Moravě. Kyjovsko jich hlásí 1248, Uhersko, Hradisko 1830 a gratulace míří na Znojemsko, kde máme 2044 chlapíků se jménem Pavel. I tam pofrčí hudební dárek Vesna a Ben Christoval, Já si tě brát nebudu. Lima a Klaudie, to jsou zase jména vepsaná ve zvířecím kalendáři, tak hafanům a kočičkám všechno nej. A přidáme i zajímavost s datem 29. června, přesně před 19 lety v roce 2007 začala společnost Apple ve Spojených státech amerických prodávat první iPhone. Nebyl sice prvním chytrým telefonem na světě, ale jako první ukázal, že mobil může být zároveň telefonem, internetovým prohlížečem, fotoaparátem i přehrávačem hudby. A to vše s dotykovým ovládáním bez klasické klávesnice. Před obchody se tehdy tvořily slušné dlouhé fronty a během několika let iPhone změnil celý trh s mobilními telefony. Ostatní výrobci pak začali přecházet na dotykové displeje a vznikl vlastně svět mobilních aplikací, bez kterého si dnes běžný život už jen někteří těžko dokáží představit. Zpátky k oslavencům, jak jsme říkali, v pondělí 29. června v kalendáři vepsána jména Petr a Pavel. Ještě jednou blahopřejeme a posíláme hudební dárek.
1: Pozor! V nábytku Eno v Bzenci právě probíhá totální výprodej. Vše musí pryč a celý sortiment pořídíte za mimořádné ceny. Nečekejte, navštivte prodejnu v Bzenci ještě dnes. www.nabytek-eno.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: hodina 20 minut je aktuální čas. Máme tady pondělí 29. června a toto byly Coldplay, Viva La Vida. Za chvíličku Night anebo Ace of Base.
1: No a teď míříme do Francie, tam se dějí věci. Když se řekne sázené vejce, většina z nás si představí sporák, že dáš si pánvičku, dáš si nějaký ten olejík, logicky, no a na to prdneš vajíčko. Ve Francii ale teď jeden muž ukázal, že to jde prý i jinak. Na rozpálený parapet postavil pánev, rozklepl vejce a nechal pracovat jen slunce. No a na tom videu, které je samozřejmě zase hodně virální, jde vidět, jak se bílek začíná srážet díky tomu, že venku je vedro ako hovado. Záběry se okamžitě staly hitem sociálních sítí, tak už to vždycky chodí. Podobné pokusy se objevují rok co rok při každé větší vlně vedra, většinou jim pomáhá rozpálený tmavý kov, který je mnohem teplejší než okolní vzduch, pak se na ně dá ta pámička a dějí se věci. Jedno je ale jisté, vedro teď netrápí jen Francii, ale samozřejmě i celou Českou republiku a dává zabrat úplně, ale úplně všem. Pokud dnes byste nechali něco na přímém slunci, tak raději, ať to není oběd, protože byste taky mohli strávit potom noc úplně někde jinde, než je postel. Takže na to si v tomto vedru také dávejte rozhodně pozor na to, co kde sníte, kde jaké ty stánky a tak dále. Myslete na to, že je neskutečné vedro, všechno se daleko dříve kazí. No a ani tady toto vajíčko, to francouzské speciální, bych si teda já osobně nedal. Teda děkuji, pěkně nechci. No.
0: Milí Frantici, u nás si tak vajca můžeme udělat. I my úplně jsme tady zažívali tropické teploty a navíc vlastně padl vůbec v Česku rekord zatím nejvyšší naměřená.
1: 41,9 nebo kolik?
0: Vlastně tak, no, 41,9 je nový rekord, takže vajco si dneska uděláš aj na kapotě auta úplně bez problému. Pravda, slaninka trvala by trošičku déle, ale dá se všechno.
2: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Švédská čtyřka i Softbase, pondělní ranní jízdě, dobré ráno Moravou, Populo jsme, Evča Farná, Miraj. Další dvojka Calvin Harris, Dua Lipa a solo Mikolas Josefa Ferrari. I v úvodu nového pracovního týdne nabízíme tentokrát krátké jihomoravské zprávy, ale i z nich se dozvíte, co nového na jižní a jihovýchodní Moravě.
1: Poslouchejte Rádio Jih.

0: Rádio Jih i online. www.radiojih.cz. Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
1: Hledáte místo kam na Speničku, kde si opravdu odpočinete? Vinařství Nechory v Prušánkách právě otevřelo. Víno, káva, moravské delikatesy, degustace a hlavně komentované prohlídky vinařství. Zastávka nejen na Cikový letě. Najdete nás na konci Nechor. www.vinařstvínechory.cz. Společnost Skleník Mutěnice rozšiřuje svůj tým a hledá skladníka. Pokud jste spolehliví, máte chuť do práce a hledáte stabilní zaměstnání, ozvěte se nám. Nabízíme zázemí prosperující společnosti a možnost okamžitého nástupu. Životopis zašlete na info@skleníkmutenice.cz. Přidejte se k nám ještě dnes.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x 0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
3: Hezké pondělní ráno, Moravo, 7 hodin 30 minut k tomu.
0: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
4: Část Břeclavy zasáhl včera výpadek elektřiny, a to právě ve chvíli, kdy venkovní teploty atakovaly 40 stupňů. Příčinou byla porucha na vedení vysokého napětí. Rušnou křižovatku ulic Vídeňská a Jihlavská v Brně čeká modernizace semaforů za více než 30 milionů. Cílem je zvýšit bezpečnost a dát větší přednost městské hromadné dopravě.
0: Rádio Jih. Počasí.
4: Aktuálně měříme v Kyjově 25 stupňů. Ta samá teplota je hlášena ze Bzence, z Moravské Nové Vsi a z Bílovic Uherského Hradiště.
0: Doprava.
3: Na výjezdu z Břeclavy směrem na Lanžot čerstvá dopravní nehoda, počítejte se zdržením. Pozor před Vyškovem ve směru od Ivanovic na Hané u sjezdu z dálnice D46 se srazilo osobní auto s motorkářem. A připomínáme, na dálnici D1 v koloně na 212. kilometru směrem od Vyškova na Brno se v levém pruhu srazilo osobní auto s dodávkou. Na místě probíhají odklizecí práce, počítejte se zdržením. Šťastnou pondělní cestu s ranní jízdou Rádia Jih.
0: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov, 889, Břeclav, 101.

0: 7.39, Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss, za chvilečku J-Lo a Pitbull a nebo Mikolas Josef. No a v pondělí 29. června míříme ke grilování. Jak už jsme naťukli před chviličkou, protože máme to znovu potvrzené, patříme mezi největší milovníky grilování v Evropě a během sezóny ho rozpaluje většina domácností. V podstatě grill je prý v Česku skoro letní povinností a nejčastěji na roštu končí kuřecí a vepřové masíčko, ale stále oblíbenější jsou i sýry nebo grilovaná zelenina. A za suroviny na grill přitom průměrná česká domácnost utratí za rok přes 7000 korun. A tak vezměte, když je to za rok tady z té statistiky, tak to můžeme shrnout do pár měsíců letních, že? Maximálně tak jaro, podzim.
1: Je to tak, no, jako v zimě je to určitě omezené, jako tady tyto věci.
0: No ale podle této statistiky, někteří to označují za zajímavost, za mě to naprosto normální věc, že podle toho průzkumu či té statistiky, jak jsme říkali, lidé nejčastěji grilují o víkendech, kdy se sejde prý rodina, přátelé a pro většinu z nás je grilování stejně důležité kvůli společnému setkávání, jako kvůli samotnému jídlu. Jasně, když je dobrá parta, pěkně se pokecá, pojí, popije, no naprostá fantazie. A navíc, a to je taky potvrzeno, dominantou grilování jsou samozřejmě chlapi, že? Chlapci k tomu stupne.
1: Já bych řekl, že chlapi to i nejvíc baví. Na druhou stranu, jako to by potvrdili zase hygienici, léto je časem, kdy tady z těch grilovaček je nejvíce salmonela a podobně, protože
0: už to bere zase z toho
1: někdo to tam. No tak je důležité na to upozornit, aby si lidé dávali pozor na tu křížovou kontaminaci a tak dále. Tak. Nůžkama, které bereš maso, že by si neměl samozřejmě potom obrat se zeleninu a tak dále. Je to důležité si to říct. Jako.
0: Jo, ale pojďme dokonat to, že chlapi jsou bráni jako ti, kteří hlavně grilují, kteří to prostě umí a nechci říct, že nachystají a připraví, protože toto je zase dominance žen. Bez těch žen by to prostě nešlo. A potvrzuje to i Honza Kraus.
2: Pro samotné grilování žena pouze nakoupí všechny potraviny, připraví salát, očistí zeleninu, připraví dezert, maso na grilování, uloží ho na podnos společně se všemi nástroji a omáčkami a nyní přijde to podstatné. Muž dá maso na grill.
0: Tak, tady jsme chtěli ukázat, že chlapi, ano, jsou pořád u toho grillu, ale bez těch žen by to prostě to nešlo.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Dvě minutky po tři čtvrtě na osm v pondělní ranní zdě Mikolas Josef a Ferrari, co nevidět Joan Osborne a One of Us. Teď ale k radnímu tématu a v úvodu nového pracovního týdne vzhledem k teplotám, které nás dnes čekají tedy až k 39 stupňům, míříme k vodě. Ptáme se, kdo z vás v létě raději zamíří k vodě do přírody než na koupaliště.
1: Napsala Milana, koupaliště u nás v Dubňanech, tak to má naprosto jasno.
0: Lačka má taky jasno. Moře. No, možná v úvodu nového pracovního týdne zatím je na moře práce, ale Lačko, drží mi pěstě, to moře klapne.
1: No, Miška napsala, dobré ráno, já jsem tým přírodní koupání, jezdíme na Lučinu, tam budeme trávit letos i dovolenou a jinak trávíme léto doma u bazénu. Tomu říkám parádní jako záležitost na to léto. Doma bazén, barák, tak jako v létě si myslím, že to jsou lidé, kteří jsou úplně vysmátě, ti vedro odlezeš do bazénu, pohoda.
0: Koupaliště, přehrada, lom nebo rybník, čemu dáváte přednost? Ptáme se v dnešním ranním tématu, odpovídá Patrik, jsem tak půl na půl. Ano. 50-50. A jak to máte vy? Napište nám to na Facebook Rádia, pošlete SMS-ku WhatsApp zprávu na 606-703-889, kde rádi schladíte vaše tělo.
2: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: co, budou se i dnes přepisovat teplotní rekordy. Namířeno k tomu je. Dneska maximálně 39 stupňů Celsia, výjimečně místy 40. Rozhodně vám po 8 hodině z ranní jízdy Rádia nabídeme další osvěžující hity pro dobrou náladu na playlistu, třeba Bruno Mars. DJ Tim Kamrát. A nebo Slavíček a Pokáč, Zákaz přiblížení. My se přiblížíme dalším čerstvým pondělním jihomoravským zprávám. Semafory na Vídeňské a Jihlavské v Brně čeká rozsáhlá modernizace. Budeme už za chvíličku konkrétnější. Mrkneme i na předpověď počasí pro Jihomoravský a Zlínský kraj a vydáme se za vámi zpátky také na cesty. Připomeneme třeba dopravní nehodu z Břeclavy směrem na Lanžot. No a možná, že i dneska zazní ten správný song, který někomu z vás přinese klimatizaci. A určitě je využijete nejenom v létě, ale i v zimě.
1: Vyhrajte klimatizaci za jeden jediný hit. Ulovte v našem vysílání letní megahit Žijeme len raz od Ega. A vyhrajte parádní klimatizaci v hodnotě 25 000 korun. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Více na www.radiojih.cz.
2: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, perzejko, multisport kartu a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým. Tak nečekej, 30 000 může

0: být tvoje výhoda na startu. Mrkni na práce@daikinbrno.cz a přidej se k Daikinu ještě dnes.
1: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Hezké pondělní ráno, Moravou odbíjí 8 hodina.

0: www.klimastyle.cz.
1: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
2: V Břeclavě vypadla během největšího vedra elektřina a semafory na Vídeňské a Jihlavské. V Brně čeká rozsáhlá modernizace. Část Břeclavě zasáhl včera výpadek elektřiny, a to právě ve chvíli, kdy venkovní teploty atakovaly 40 stupňů. Příčinou byla porucha na vedení vysokého napětí, která podle společnosti EGD s horkým počasím nesouvisela. Krátce po půl druhé bylo bez proudu přibližně 3200 odběrných míst. Technikům se během zhruba hodiny podařilo většinu dodávek obnovit a před třetí hodinou odpoledne zůstávalo bez elektřiny už jen 87 domácností. Obyvatelé výpadek nejčastěji popisovali jako opakované vypínání a zapínání proudu. Rušnou křižovatku ulic Vídeňská a Jihlavská v Brně čeká modernizace semaforů za více než 30 milionů korun. Cílem je zvýšit bezpečnost a dát větší přednost městské hromadné dopravě i vozidlům integrovaného záchranného systému. Práce by měly začít letos v září a podle brněnských komunikací se obejdou bez výraznějších dopravních omezení. Součástí projektu budou také nové dopravní kamery, modernější řízení provozu a technologie pro plynulejší průjezd křižovatkou.
3: Moře vody, moře písku, letní pohodička v Koryčanském údolíčku. Přijďte si užít léto na koupališti v Koryčanech a nebudete litovat. www.koupaliště-koryčany.cz.
1: Rádio Jih. Počasí.
4: I v úvodu nového pracovního týdne musíme počítat stále s vysokými supertropickými teplotami, ale pozor také s možností přeháněk a bouřek. Ráno a dopoledne očekávají meteorologové jasno až polojasno, odpoledne a večer očekávají tvorbu kupovité oblačnosti a výskyt izolovaných přeháněk nebo bouřek, které mohou být i silné s přívalovými srážkami. Později večer bude srážek i bouřek ubývat. V Jihomoravském kraji až 39 stupňů Celsia, ve Zlínském od 35 do 38 stupňů. 2 minutky po 8 hodině, 30 stupňů Celsia ve Velké nad Veličkou, Hodonín 29, Mikulov, Stupava 27. A ještě míříme na cesty před muzikou.
5: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
1: Rádio Jih. Doprava.
4: Na výjezdu z Břeclavy směrem na Lanžhot pozor na dopravní nehodu, počítejte se zdržením. Teď něčemu čerstvějšímu, na trase z Uherského Brodu na Slovensko před Bánovem v pravém pruhu probíhají práce údržby. Na D2 na 4. kilometru směrem od Brna na Bratislavu stojí u kranice porouchané osobní auto, projíždějte opatrně. A před Výškovém připomínáme ve směru od Ivanovic na Hané u sjezdu z D46 se srazilo osobní auto s motorkářem, zdržení nárazové. Tak opatrně si hem šťastnou pondělní cestu.
1: Ranní jízda. Na rádiu Jih.
4: I mezi 8 a 9 nabídneme hity pro dobrou náladu a taky soutěž. Dejte si pozor na jazyk. Dnes ve hře 2 lupeny na Retro Lovers Open Air v přírodním areálu Dubňany. Čekají vás nejoriginálnější hity, nejoriginálnější party ve stylu 80. a 90. let a uskuteční se už v sobotu 11. července. Tak díky, že jste s rádiem Jih. Ať se vám v úvodu nového pracovního týdne daří.

0: hodina 10 minut nestárnoucí muzika Safri Duo a bohužel nestárnoucí další bytové téma. V úvodu nového pracovního týdne. Mít vlastní byt nebo dům je pro spoustu Čechů čím dál větší sen. Nový průzkum jasně ukázal, že skoro každý druhý člověk, který zatím vlastní bydlení nemá, si myslí, že na něj nikdy nedosáhne. Na bydlení navíc české domácnosti vydávají v průměru už 35% svých příjmů a nejhůř jsou na tom samozřejmě mladí lidé. Není divu, ceny bytů za poslední 3 roky vyskočily o více než 40% a domy zdražily zhruba o třetinu. Nejhůře dostupné bydlení v Praze, ale také v Jihomoravském kraji, kde jsou ceny vzhledem k příjmům mezi nejvyššími v republice. Češi tedy v novém průzkumu nevěří, že si vydělají na vlastní byt či dům a mnozí jsou smíření s tím, jak sami prozradili, že dožijí v nájmu.
1: Pozor! V nábytku Eno v Bzenci právě probíhá totální výprodej. Vše musí pryč a celý sortiment pořídíte za mimořádné ceny. Nečekejte, navštivte prodejnu v Bzenci ještě dnes. www.nabytek-eno.cz
2: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: 8 hodin 17 minut slavíček Pokáč, zákaz přiblížení. No a teď, dámy a pánové, už si dáme zase vodu. Co ty na to, kolego?
1: No, můžeme si dát vodu, no. Míříme konkrétně do Benátek. Představte si, že jedete lodí po Benátkách a najednou si všimnete, že jedna z cestujících sype do laguny obsah malého sáčku. Právě taková situace teď vzbudila velkou pozornost na sociálních sítích. Podle svědků šlo o starší ženu. Ta měla do vody, dámy a pánové, rozpílit popel svého zesnulého manžela. Úřady ale zatím nepotvrdili, že šlo skutečně o lidský popel. Jisté nicméně je, že pokud by se to prokázalo, žena porušila místní pravidla, úplně normální to skutečně není. V Benátkách je totiž rozptylování popela povolené jen na vyhrazených místech a zrovna tady toto místo rozhodně nebylo. Na internetu se mezi tím rozjela svým vlastním životem bouřlivá debata. Jedni mluví o neúctě k pravidlům, druzí zase tvrdí, že poslední přání člověka by mělo mít přednost. No a takže prostě paní, pokud splnila nějaké to poslední přání, že by lidé měli mít pokopení. Italské úřady nyní ženu z videa hledají a případ dále vyšetřují. Pokud se podezření potvrdí, může jí čekat prý opravdu vysoká pokuta, protože to tam je zakázáno. No tak i takové věci se dějí, no tak jako představ si, že opravdu jedeš, tak v klipu si v Benátkách užíváš a teď vidíš toto, tak jak říkáš, to asi není úplně zážitek, který by si jako neodepřál.
0: No ale zážitek rozhodně bude další hit pro dobrou náladu v 8 hodin a 18 minut. Nastupuje Bon Jovi a Living on Prayer.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Předposlední červnový den roku 2026 a v ranní zděrary Clean Bandit, po půl deváté Robin Schulz a Sun Goes Down. Taky Kygo. Nebo Adam Ďurica. A k hitům pro dobrou náladu přidáme i čerstvé jihomoravské zprávy. Tu kratší verzi už za chviličku nabídne Indros, ale i dnes pondělí 29. června se dozvíte co nového. Navíc můžete vyhrát v soutěži, dejte si pozor na jazyk, dva lupeny na Retro Lovers Open.
1: Dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih.
2: Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry.
1: Soutěžíme každé všední ráno krátce po půl deváté v ranní jízdě Rádia Jih.
2: Více info na www.radiojih.cz.
3: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
4: Protože tatínek ji má na seznamu prací teprve rok a půl.
5: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
3: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
4: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
5: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
3: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.

0: nebo mrkněte na www. Vaše pomlčka chyba.cz.
1: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibula Fest 2026, největší československý festival, přichází v plné síle 23. až 25. července. Exploduje na letišti ve Slovenském Holíči. Energie hvězd. Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na GoOut.cz. Více na cibulafest.eu.
2: Společnost Skleník Mutěnice rozšiřuje svůj tým a hledá skladníka. Pokud jste spolehliví, máte chuť do práce a hledáte stabilní zaměstnání, ozvěte se nám. Nabízíme zázemí prosperující společnosti a možnost okamžitého nástupu. Životopis zašlete na info@skleníkmutenice.cz. Přidejte se k nám ještě dnes.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Hezké pondělní ráno, Moravo minutka, bude půl deváté.
6: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
7: Poklidné nedělní odpoledne na koupališti v Hodoníně narušil požár stánku Slangoše. Hasiči vjeli k zásahu několik minut před 5:00 odpolední a na místě zasahovali 2 jednotky. Jeden člověk se při události zranil. V tropických vedrech ocení cestující klimatizované vozy brněnské městské hromadné dopravy, ty ale zatím tvoří jen 57% vozového parku. Nejlépe jsou na tom autobusy a trolejbusy, kde má klimatizaci 77% vozů.
6: Rádio Jih. Počasí.
7: Mrkneme na aktuální teploty. Kyjov hlásí 25, 28 měří Žádovice a Polešovice, 29 pak už Lanžhot.
6: Rádio Jih. Doprava.
5: Připomínáme z Břeclavy na Lanžhot na silnici 425 dopravní nehoda. Počítejte se zdržením v Brně v Elgartově ulici u parku Marie Restituty. Počítejte s omezením kvůli pracím na silnici. Na Hodonínsku mezi Vřesovicemi a Skalkou probíhají práce na silnici i tady opatrně. A v Brně na Renenské třídě probíhají stavební práce. Silnice uzavřena, objízdná trasa vede přes Polní a Vídeňskou. Pevné nervy, příjem šťastnou pondělní cestu.

Chcete na nejoriginálnější party ve stylu 80. a 90. let? Pak poslouchejte dál Rádio Jižní Moravy, dáme soutěž, dejte si pozor na jazyk a máme pro vás vstupenky na Retro Lovers Open v přírodním areálu Dubňany. Teď Robin Schulz a Sun Goes Down.

0: pondělní ranní zvěrádek to rozjeli i The Offspring, za chviličku Kygo, teď ale slibovaná soutěž.
1: Dejte si pozor na jazyk.
0: A už za chviličku aktivujeme linku 518345678, ale ještě předtím v úvodu nového pracovního týdne prozradíme, že hrajeme o dvě vstupenky na Retro Lovers Open Air v přírodním areálu Dubňany. Hrajeme tedy o lupeny na nejoriginálnější party ve stylu 80. a 90. let, jež se uskuteční už v sobotu 11. července. Je pro vás připravena akce plná nostalgie, zážitků, skvělé hudby a zábavy. Na akci na vás čeká nadupaný program, obrovské množství retro dekorací, retro tanečnice, stylový fotokoutek, tematické drinky na barech a spousta zážitků. Navíc na akci je vstup povolen až od 22 let. Jde o to, že jde o akci, kterou mnozí z nás pamatují a je především tvořena pro ty, kteří tu dobu prostě zažili nebo se v ní narodili a chtěli by si to řádně užít. Tak, aktivovali jsme telefonní linku k nám sem do studia, tedy 518-345-678. Pojďte si vyzkoušet soutěž, dejte si pozor na jazyk. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Koho pak tam máme?
2: Petra z Lužic.
0: A Petra z Lužic by ráda zaspomínala na 80. a 90. léta.
2: Určitě.
0: Tak držíme ti pěsti, pravidla naší soutěže jsou ti jasná?
2: Ano.
0: Startujeme. Pamatuješ na hit parádu ESO?
2: Někdy jsem se na to dívala.
0: Takže pamatuješ si na to hit parádu?
2: Dívala jsem se na to, myslím, to bývalo na Nově.
0: Mm-hmm. A uváděla ESO Tereza Pergnerová?
2: Tereza Pergnerová byla moderátorka tohoto pořadu.
0: Mm-hmm. Prosím tě, narodila ses v osmdesátkách, doufám, že to není příliš intimní otázka.
2: Narodila jsem se v roku 86.
0: A viděla jsi někdy seriál Pobřežní hlídka?
2: Na seriál Pobřežní hlídka se, myslím, dívali v té době úplně všichni, včetně mého manžela.
0: Jo, a on je podobný Mitchi Buchananu, že?
2: Prosím?
0: Že je podobný tomu Mitchi, ne? Buchanan se jmenoval.
2: A to si myslím, že podobný není, prostě...
0: Je originál to... tvůj.
2: Je to úplně jiný typ, je to můj originál, ano.
0: To už bylo mimo soutěž samozřejmě, jo, to už bylo jenom tak, že jsem si na toho Mitche vzpomněl. My ti blahopřejeme, získáváš dva lupeny na Retro Lovers Open Air v přírodním areálu Dubňany.
2: Super.
0: Koho vezmeš sebou, manžela?
2: No určitě manžela.
0: Tak super, užijte si to, zůstat na drátku, měj se hezké, co ti daří, ahoj.
2: Ahoj.
1: Dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih. Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: po 8:45, pondělní raní z dělu Bega a Mumble Number 5. Za chviličku Adam Ďurica a Mandolína. No a po historicky nejteplejším víkendu v České republice raní téma jasné, míříme k vodě. Kdo z vás v letě raději zamíří k vodě, do přírody nebo na koupák? Nebo než na koupaliště? Co dává, čemu dáváte přednost? Přehradě, lomu nebo rybníku? A nebo prostě koupák? A nebo je úplně jedno? Důležité je, aby ta voda byla čistá, aby člověka osvěžila. Jak to máte vy, posluchači, pondělní ranní jízdy rádia?
1: Jitka píše, krásné ránko, my to máme rozdělené, milujeme oba dva, já a manžel moře, ale manžel se rád potápí a pozoruje podmořský svět a já se vyvalím k bazénu a poslouchám hudbu a sleduju okolí na suchu. Pohodový den všem přeje Jitka.
0: Helča se taky přidává, moc si za to děkujeme, ahojte, tož jsem skromná. Noženky do škopku s vodou, hlava ve stínu, v ušiskách zní rádio, jejich v ruce orosená flaška s něčím vychlazeným a miláček vedle mě. Fajné dny vinčuje Helča. Helča, i tobě a moc děkujeme.
1: Míkča napsala, ahoj kluci, myslím, že pro někoho, kdo má doma v těchto tropech 630 stupňů, nemá klimatizaci a bydlí v horním patře pod střechou, je teď úplně jedno, kde se koupe. Brala bych jakoukoliv variantu, zatím to stále jistí alespoň vana napuštěná studenou vodou. No 630 stupňů, to už je nepředstavitelné.
0: A to jsme právě vzpomínali, že je v podstatě úplně jedno, důležité, abychom svažili naše těla. Co Petra? No u Petry to vypadá, že má asi ráda třeba i bahno mezi prsty nebo společnost kaprů. Dobré ráno, já mám ráda koupání v rybníku. Ale samozřejmě mám ráda i moře. No, tak teď v úvodu nového pracovního týdne možná právě maximálně tak moře práce, ale držíme pěsti, abyste si, pokud je to vysněná dovča, pokud je to vysněné ochlazení, abyste si i toho moře užili. Za chviličku další z hitů pro dobrou náladu. 12 minut a bude 9.
2: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

Sajru z pondělní ranní jízdě. Dobré ráno, Moravo, po 9. hodině třeba zpěvačka a herečka Cher. Další z hitů pro dobrou náladu a pro osvěžení obsadá Milky a DJ David Guetta. Stejně jako kapela Mirai a jejich malinovej syrup tady bude. Takže je potřeba doplňovat pitný režim dnes, pondělí 29. června. Jen každá čtvrtá tramvaj v Brně má klimatizaci. I o tom budou další jihomoravské zprávy rádia, ale klimatizaci má rádio jich, rádio Jižní Moravy, připraveno pro posluchače rádia jich. Tak kdo ji uloví? Na koho se tentokrát usměje štěstí? Slunce.

0: soutěž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.

0: Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše.
1: MKLV Fest v Mikulově. Tohle léto jasná volba. Čeká tě hvězdný line-up. Ben Cristoval, Mikolas Josef, Mike Spirit a Grimaso, Kontrafakt, Nick Tendo, Human, Adam Mišík a Pam Rabbit. Sobota 1. srpna. Amfiteátr Mikulov. Připrav se na den plný hudby a skvělého jídla. Prostě nezapomenutelný zážitek pro všechny. Kupuj vstupenky pro sebe a svou partu teď net na mklvfest.cz a buď u toho!
2: Máte rádi zemědělství a hledáte práci, kde za vámi budou vidět skutečné výsledky? Společnost Zera Ratíškovice hledá agronoma nebo agronomku pro řízení rostlinné výroby. Čeká vás plánování, organizace a odpovědnost za důležitá rozhodnutí během celé sezóny. Pozice je vhodná i pro absolventy zemědělských oborů. Nabízíme stabilní zaměstnání a zajímavé benefity. Více informací najdete na www.navos.km.cz v sekci kariéra nebo volejte paní Hanu Polákovou na telefonní číslo 573 302 217.
3: Hledáte pro své děti aktivní program na prázdniny? Od 20. do 24. července se v Bike Aréně Zlatnická dolina uskuteční 5-denní cyklistický kemp pro děti od 8 do 16 let. Čekají je zábavné tréninky, jízda na trailech, sportovní hry i spousta nových zážitků. Více informací a přihlášky na slovenském telefonním čísle 907 337 787 nebo na webu bikearenazlatnickadolina.eu.
4: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Regiojet Ignis Brunensis.
6: Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě pokračuje. Středa 1. července ve 22.30. Ohňostroj Švýcarska. A jako novinka také laserový světelný maják. Po středě potom finále na přehradě hned v sobotu 4. července s ohňostrojem Finska.

0: pro novou světelnou show RegioJet Ignis Brunensis po 29. v Brně.
1: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
2: Autorizovaný prodejce Volkswagen Top Centrum Car Hodonín www.topcentrumcar.cz.
3: Za minutu bude 9, hezké pondělí.

0: www.klimastyle.cz.
1: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
2: Na hodonínském koupališti zasahovali hasiči i záchranáři a klimatizaci má v Brně jen každá čtvrtá tramvaj. Poklidné nedělní odpoledne na koupališti v Hodoníně narušil požár stánku s langoši. Hasiči vjeli k zásahu několik minut před 5 hodinou odpolední a na místě zasahovali 2 jednotky. Jeden člověk se při události zranil a skončil v péči záchranářů. Příčinu požáru i výši vzniklé škody hasiči dále vyšetřují. V tropických vedrech ocení cestující klimatizované vozy brněnské městské hromadné dopravy, ty ale zatím tvoří jen 57% vozového parku. Nejlépe jsou na tom autobusy a trolejbusy, kde má klimatizaci 77% vozů. U tramvají je to zatím jen 27%. Dopravní podnik ujišťuje, že všechny nově pořizované vozy už klimatizaci mají a postupně ji montuje také do některých starších tramvají. Cestující zároveň upozorňuje, že otevřená okna výrazně snižují účinnost chlazení.
1: Rádio Jih. Počasí.
3: Dopoledne očekávají meteorologové jasno až polojasno, odpoledne a večer tvorbu kupovité oblačnosti a výskyt izolovaných přeháněk nebo bouřek mohou být i silné s přívalovými srážkami. Později večer budou srážky i bouřky ubývat. Teploty dnes maximálně 39 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 38. Minutku po 9. 32 stupňů ve Veselí nad Moravou, tropickou 30 máte v Krumvíři, stejně jako ve Velkých Pavlovicích. Zdravíme do Topolné, kde měříte 31 stupňů.
4: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
1: Rádio Jih. Doprava.
3: A znovu taky na cesty, zřejmě až do 11:30 bude uzavřena silnice číslo 425, jak už od nás víte, zhruba kolem 7:30 se tam srazila 3 osobní auta od Kostické váhy, tedy směrem od Lanžota, to posílají policisté právě na Kostice, no a za přejezdem směrem z Tvrdonici, tak díky tomu zácpa, počítejte další zdržení i u motoristu u Husára, stejně tak před Břeclaví od dálnice D2. V Brně v Sadové, v Zaječí ulici zasahují hasiči u požáru domu, komunikace zcela uzavřena, na dálnici D1 na 210. kilometru směrem od Vyškova na Brno se v levém pruhu srazila 2 osobní auta s držení kolem 5 minut a v Brně v Tržní ulici u křížení s Olomouckou se srazila 2 osobní auta. Místo je s opatrností průjezdné jedním jízdním pruhem, ale počítejte s velmi silným provozem. Šťastnou pondělní cestu s rádiem.

0: zapomněli, že máme za sebou historicky nejteplejší víkend, ale ve zdraví to přežila, zaplať pánbu za to i Verča, ahoj.
1: Ahoj.
0: Nevím, jestli to je make-up, nebo jsi tak opálená.
1: No já. Kdy jsi mě viděl s make-upem, mi řekni, prosím.
0: Ježiš, to je sranda, ne. No, ty jsi říkala, že jsi vůbec nevylezla z baráku.
1: Ne, já jsem.
0: Nešlo to,
1: ne,
0: jo?
1: Ne, byla jsem jenom doma. Vždycky jsem šla jenom večer zalívat. To bylo jediné, když jsem vylezla.
0: Jsme se tady o tom bavili, že člověk zalil, na druhý den v podvečer došel k nějaké kytice, viděl lehce zvadlou, tak ji dá zase napít,
1: no.
0: A za hodinku už byla zase zpátky ready, neuvěřitelné.
1: No hlavně, já když jsem zalívala, tak když jsem jako, teď jsem začala a až jsem skončila, tak tam, kde jsem začala, tak už to moc nevypadalo, že jsem zalívala.
0: Ano,
1: to, jako...
0: to jsme, když si dá člověk trenky, jako normálně klasické, ne ty normální, co máš ty první, ale dáš si ty druhá, dáš si do kapse telefon a chodíš po zahradě se zalíváním, tak máš 15 000 kroků úplně bez problému každý den,
1: no,
0: nemusíš chodit
1: no.
0: na žádnou vůbec jako jinačí procházku.
1: To je pravda.
0: Tak za chviličku další hity pro dobrou náladu a protože je vedro pekelné, tak vám nabídneme ještě žhavější vtipy, protože ani tropické počasí nezastaví moravský smysl pro humor.
2: Pozor! V nábytku Eno v Bzenci právě probíhá totální výprodej. Vše musí pryč a celý sortiment pořídíte za mimořádné ceny. Nečekejte, navštivte prodejnu v Bzenci ještě dnes. www.nabytek-eno.cz
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: poslední červnový den roku 2026, pondělí 29.6. Díky, že posloucháte rádio Jich Petr Bič, projekt Hey Now s námi, za chvíličku mi dají malinovej syrop, to proto, abychom i dnes doplňovali pitný režim. Ano, vedro pekelné, ale vtipí ještě žavější na Moravě, bych potřeboval prostě poradit od tebe. Co to objevovalo na Facebooku a vůbec na internetu, taková otázka. Budu citovat. Aha. Neví někdo, zda se má prádlo, které má člověk prát maximálně na 30 stupňů, jestli se může vyvěsit ven při 40 stupních Celsia. No, co?
1: Jasně, zkuste to.
0: Tak můžem nebo nemůžem?
1: No můžete, určitě můžete.
0: Jo?
1: No jasně.
0: Pak se tam byl nějaký příspěvek, že ještě, že nesněží, dovedete si představit uklízet ten sníh v tom horku?
1: To jsem slyšela, ano.
0: Říká prostě moravský smysl pro humor tady. A pak tam byla ještě nějaká kočka, která se ptá, že prosím vás, používáte ještě opalovací krém nebo už grilovací koření? Je potřeba to brát s humorem. I dneska se proti tomu horku musíme obrnit. Co naděláme, že? Dneska až 39 stupňů Celsia. Zítra už to trošičku klesne. Pak nějaký ten
1: třeba
0: den.
1: Třeba na 38.
0: No, ne, na 35, třeba 630. Vidíme, jak jsme říkali s Jindrosem v raní, že takové to světlo na konci tunelu. Když potom Jindro zdobíhá a říká, dívej, to si jako pár dnů odpočineme a potom se vrátíme do toho stejného. Kam ne, to je daleko ještě, to sem neber vůbec teďkom.
1: Já už jsem trošku spolíhala v pátek, jsem si myslela, že už pondělí to bude lepší a pak postupně mě ty předpovědi, jakoby tak...
0: Myslet znamená ho
1: vědět.
2: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Gotaj, 2 minutky před 9:30 na jihu a pondělí 29. června připraven Shaggy It Was Me, stejně jako Telly Swims.
1: No a já jsem si říkala, že když je to pondělí a teď všichni jsou takový znechucení z těch veder, tak... budu mít pár takových dobrých zpráv ze světa, o kterých se moc nemluví a jsou jakoby ze světa vědy i elektroniky, i takové jako běžné praxe. Tak. Je jich asi 6 a jsou moc hezké.
2: Hledáte místo kam na Speničku, kde si opravdu odpočinete? Vinařství Nechory v Prušánkách právě otevřelo. Víno, káva, moravské delikatesy, degustace a hlavně komentované prohlídky vinařství. Zastávka nejen na Cikový letě. Najdete nás na konci Nechor. www.vinařstvínechory.cz.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov, 889, Břeclav, 114, Brno, 105.1, Uherské Hradiště, 969 a Zlín, 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
8: Yo man,
9: yo,
8: open up man.
9: What do you want man?
8: My girl just caught me.
9: You made her catch you?
8: I don't know how I let this happen. The girl next door, you know? I don't know what to do.
9: So it was

0: Lady Gaga, Bad Romance, záklečko do víkend a Blinding Lights. Není nad to být optimističtí hned v úvodu nového pracovního týdne, protože tady teprve pondělí, ale my už vidíme víkend a za chvilku ho navíc i uslyšíme, že? Aha. No a navíc bude v tomto týdnu končit červen, přidá se červenec a ty přidáš ještě další pozitivní zprávy, no parádička.
1: Ano, ze světa hned několik tady mám, třeba jo, to by se ti možná i mohlo líbit, že Evropa bude od roku 2027 vyžadovat, aby se všechny mobilní telefony prodávali s vyměnitelnými bateriemi s delší životností.
0: No,
1: to se ti líbí, že?
0: Ano.
1: Já jsem z toho hnedka
0: myslela.
1: Včera
0: bylo pozdě.
1: No, pak tady mám jednu takovou, no vlastně je to taky, no je to trošku, no je to dobré. V Uzbekistánu jsou muži nuceni opustit zemi a není jim dovoleno se vrátit, pokud vztáhnou ruku na ženu. Hmm. Souhlasíš?
0: No, proč
1: děkujeme.
0: Ne?
1: Potom tady máme třeba, to je taky dobré, tady to je tak pěkně nakreslené. Dívej, ti to takhle ukážu, než to řeknu, jo.
0: Mm-hmm.
1: A to je, že...
0: Tak jsem viděl na tom malém displeju, dobře.
1: Aha, tak já ti to pak ukážu. Ale že Jižní Korea plánuje zavést pruhy pro pomalé a rychlé chodce. Aha. Ti rychlí to mají modré, takové mm-hmm. hezké, a ti pomalí zelené.
0: To my už tak máme na dálnici, normálně, pomalý a rychlý.
1: No,
0: došlo to aj tam, dobré.
1: Jo, no. No, ale tak ne, tak ale jich, jak je tam moc, tak to je prostě, aby se zlepšila plynulost toho pohybu a jako bezpečnost.
0: A hlavně by to dodržovali, protože víme, že někteří takový...
1: Na těch dálnicích to právě třeba moc nefunguje.
0: Tak,
1: no,
0: přesně.
1: No, ano.
0: Dobře ty.
1: No a potom tady máme třeba, že evropští vědci vyvíjejí nějakou bioartificiální, nevím co, pankreas s buňkami produkujícími inzulin pro lidi s diabetem prvního typu, což by mohlo spoustu věcí jakoby usnadnit, to by bylo taky.
0: Kéž by se jim to podařilo. Budeme jim držet pěsti.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

jich. A protože se nám blíží 10. hodina, tak se rovnou podíváme, jaká muzika nám ji bude zpříjemňovat. Můžeme se těšit třeba na Poetiku se songem Zkouším žít.

0: Václav v Horku kropí ulice, tak například o tom nám poví Petr Jindra v dnešních jihomoravských zprávách rádia. Již krásné dopoledne.
1: Vyhrajte klimatizaci za jeden jediný hit. Ulovte v našem vysílání letní megahit Žije vele neraz od něga. A vyhrajte parádní klimatizaci v hodnotě 25 000 korun. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Tví cena www.radiojih.cz.
2: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
3: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. Sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec. Teď po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
0: Za dvě minutky bude 10 z rádia, přejeme krásné pondělí.

0: www.klimastyle.cz.
1: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
2: Břeclav v horku kropí ulice a hasiči v Brně zachránili z hořícího bytu seniorku. Břeclav v době tropických veder ochlazuje rozpálené ulice pomocí kropícího vozu společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav. Kropice tak ve městě bude ještě i do poloviny tohoto týdne. Kropení pomáhá snižovat teplotu povrchu, omezuje prašnost a zvlhčuje vzduch, což ocení hlavně alergici a lidé s dýchacími potížemi. Město uvádí, že má díky dostatku vody dostatečné zásoby i pro tento způsob ochlazování k osvěžení lidí na

0: už několik let slouží také mlžítka. Hasiči včera zasahovali u požáru bytu v brněnské Oblé ulici v Novém Lískovci. Z hořícího bytu vynesli starší ženu, kterou záchranáři resuscitovali a ve vážném stavu převezli do fakultní nemocnice Brno v Bohunicích. Kvůli zásahu muselo 10 lidí dočasně opustit okolní byty, krátce poté se ale mohli vrátit domů. Příčinu požáru i výši škody hasiči nadále vyšetřují. Hasiči mají napilno i dnes, zasahují totiž u požáru v sociálním zařízení v brněnské ulici Kociánka, kde byl kvůli rozsahu události vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu. Ještě před jejich příjezdem se podařilo evakuovat 24 lidí a oheň se už podařilo dostat v této chvíli pod kontrolu. Podle dosavadních informací se nikdo nezranil a hasiči postupně omezují počet zasahujících jednotek.
1: Moře vody, moře písku, letní pohodička v Koryčanském údolíčku. Přijďte si užít léto na koupališti v Koryčanech a nebudete litovat. www.koupaliště-koryčany.cz
2: Rádio Jih. Počasí.
3: Dopoledne jasné až polojasné, odpoledne a večer očekáváme tvorbu kupovité oblačnosti a výskyt izolovaných přeháněk nebo bouřek, které můžou být i silné s přívalovými srážkami. Teploty ale stále tropické, až 39 stupňů dneska v Jihomoravském kraji a 38 ve Zlínském. Aktuálně v Brně máte 29 stupňů, Násedlovice a Klobouky u Brna hlásí 30 a Kunovice 31 stupňů.
2: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen. Rádio Jih. Doprava.
3: A míříme taky na silnice opatrně v tuto chvíli v Uherském Hradišti a v Brně. V Uherském Hradišti v ulici Jana Evangelisty Purkyně zasahují záchranáři.

muziky, tak tu nám obstarají Poetika a taky zpěvačka Shakira. No a řeč bude i o jednom akrobatovi. Na brněnské přehradě totiž měli strážníci, můžeme říct, že opravdu

0: na několik málo minut. Zůstaňte s námi a mějte hezké dopoledne.
1: Pozor! V nábytku Eno v Bzenci právě probíhá totální výprodej. Vše musí pryč a celý sortiment pořídíte za mimořádné ceny. Nečekejte, navštivte prodejnu v Bzenci ještě dnes. www.nabytek-eno.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: to díky, že ladíte rádio Jih, rádio Jižní Moravy. A my se teď podíváme do Brna, jelikož na brněnské přehradě se o víkendu odehrál takový jako hodně neobvyklý zásah městských strážníků. Vedle zasáhky parníků pod Trnůvkou našli nahého 20-letého muže, který byl zmatený a místo odpovědí na otázky, které mu strážníci podávali, předváděl různé akrobatické kousky jako hvězdy, stojky, kotouly přímo na asfaltu a když mu podali deku, aby se zakryl, tak s ním začal mávat jak při kejklířském vystoupení. Strážníci měli obavu, že si ublíží a podle jeho chování usoudili, že může být pod vlivem drog, takže přivolali záchranáře a muž skončil v doprovodu hlídky ve fakultní nemocnici v brněnských Bohunicích. No, každému to teplo leze na mozek jiným způsobem, tak i takhle se dá. My do Brna z rádia Jih po naší frekvenci 101 FM posíláme pozdravy a nejenom do Brna, taky další muziku. Tady je Olivia Dean a hit Man I Need.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Radio Jich i online. www.radiojich.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.

0: www.klimastyle.cz.
1: Ahoj děti!
2: Jdeme na Cibuláčik! Cibuláčik, největší československý dětský festival. 11. července na letišti Holíč. Čeká vás ten nejlepší program s největšími dětskými hvězdami.
3: Vystoupí Miro Jaroš, Štístko a Poupěnka, Maxim Turbulence, Smejko a Tanculienka, Flopy a další.
2: Nebude chybět ani obrovské, opravdu obrovské množství atrakcí.
4: Vidíme se na Cibuláčiku!
3: Vstupenky v prodeji na go-out.cz.

0: je Neil Sombr s hitem Back to Friends. No a jestli jezdíte kolem Pálavy po silnici na Brno, tak jste si určitě všimli, že u Perné vyrostla nová restaurace McDonald's. Ještě na jaře tam byla jenom holá plocha, dneska už ta budova stojí a z dálky na ní svítí známé mekáčovské logo. Hotovo ale ještě úplně není, kolem se pořád pracuje a firma stále nabírá zaměstnance, a to od obsluhy až po manažery. Tak nějak se objevuje termín srpen 2026, takže je možné, že první mekáč na Břeclavsku otevře ještě během prázdnin. Přesné datum ale zatím společnost neoznámila. Takže jestli jste si někdy říkali, že by se po cestě na Pálavu hodil takový nějaký rychlý burger, tak to vypadá, že se toho brzo i dočkáte. Samozřejmě, jakmile bude oficiálně oznámené přesné datum otevření, tak vás o tom budeme na rádiu informovat. Teď přejem krásné pondělí.
1: Tradiční cyrilské hody v Lužicích se uskuteční od 4. do 7. července. Čekají vás 4 dny hudby, tance a krojovaných tradic. V sobotu vás čeká předhodový večer s cymbálovou muzikou Dur, v neděli krojový průvod obcí a taneční zábava s dechovou hudbou Miločanka. V pondělí i v úterý vás roztančí Hovorané. Hody se konají pod zeleným u obecního úřadu za nepříznivého počasí v Sokolovně. Obec Žárovice vás zve v pátek 3. července na hudbu pod Ceníkem do areálu vinařství Štěpána Maňáka v Žárovicích. Od 18 hodin zahraje cymbálová muzika Vojara, Jan Klubus s kapelou a skupina Ukulele Troublemakers. Přijďte si užít příjemný letní večer plný skvělé hudby, výborného vína a prázdninové atmosféry. Vinaři Strážnická vás srdečně zvou na akci Vinaři na zámku. Akce se uskuteční v sobotu 4. července od 16 hodin na nádvoří zámku Strážnice. Těšit se můžete na prezentaci vín místních vinařů, bohatý kulturní program a také komentované prohlídky zámku. Více informací na Facebooku Vinaři Strážnická. První ročník pivního festiválku ve Svatobořicích Mistříně se koná 10. a 11. července v areálu Jednoty Orla. Těšit se můžete na regionální pivovary, Michala Hrůzu s kapelou Hrůzy, další hudební vystoupení i program pro děti. Vstupenky a podrobnosti najdete na smsticket.cz. Přijďte v sobotu 4. července do Velkých Pavlovic na velkopavlovické merunkobraní. V ekocentru Trkmánka vás od 10 hodin čeká den plný merunkových specialit, jarmark i představení velkopavlovické merunky Marhulové na ledu. Nebude chybět ani soutěž v pojídání bélešů. Zahraje cymbalová muzika Lašár a vystoupí Natálie Tichánková a Jaroslav Jeff Novák z kapely For Good.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

Vrostanu hezké pondělí. No a ať už vám hrajeme při práci, při odpočinku, v autě, při nějaké kreativní činnosti nebo u bazénu, tak se můžete po 11. hodině těšit například na Enrique Iglesias se song.

jsme se trošku ochladili, tak kapela Opět a Radeček nás vezme na hory. Čerstvé humorovské zprávy rádia jich přidá Petr Jindra a v nich prozradí třeba to, že ve Staré Břeclavi přibude nová první třída na základní škole. Tak zůstaňte s námi, uživejte muziku a mějte krásné dopoledne. Slunce pálí, teploty lámou.

soutěž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.

0: Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše.
1: Zoo Hodonín, svět zvířat na kraji Dubravy. Ideální místo pro celou rodinu. Množství zvířat, dětské hřiště, občerstvení, co víc si můžete přát. Tak neseďte doma a pojďte do Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
2: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, perzejko, multisport kartu a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým. Tak nečekej, 30 000 může být tvoje výhoda na startu. Mrkni na práce.daikinbrno.cz a přidej se k Daikinu ještě dnes.
3: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
4: Protože tatínek ji má na seznamu prací teprve rok a půl.
5: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
3: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
4: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
5: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
3: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro...

0: vás.
1: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
2: Autorizovaný prodejce Volkswagen Top Centrum Car Hodonín, www.topcentrumcar.cz.
3: Máme přesně 11 hodin z rádia, jich vám přejeme hezké dopoledne.
4: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
5: Ej, vybral jsem si skvěle, le, le, le, le. Ej, firmu Klima Style.
4: www.klimastyle.cz
6: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
7: Ve Staré Břeclavi přibude nová první třída na základní škole a parkovací dům v Černých Polích budí mezi obyvateli emoce. Do břeclavských základních škol by mělo v září nastoupit 247 prvňáků, tedy ještě více než letos. Ve Staré Břeclavi kvůli velkému zájmu během prázdnin přestaví zborovnu na novou plnohodnotnou třídu. Město zároveň požádalo o dotaci na její vybavení, například na interaktivní tabuli. O prázdninách budou pokračovat také další investice do škol a školek v Břeclavi. Brno zvažuje výstavbu třípodlažního parkovacího domu v Bíblově ulici v Černých Polích. Zařízení za zhruba 145 milionů korun by nabídlo 197 parkovacích míst. Část místních ale kritizuje plánovaný zásah do zeleně i zvýšenou dopravu v okolí. Městská část Brno-Sever má nyní 30 dnů na rozhodnutí, zda projekt podpoří. Jednou z možností je také anketa mezi obyvateli okolních ulic.
6: Rádio Jih. Počasí.
3: Venku aktuálně jasno až polojasno, odpoledne a večer očekáváme tvorbu kupovité oblačnosti a možný výskyt přeháněk nebo bouřek, které můžou být i silné s přívalovými srážkami. Tropické teploty se nás ale stále drží, dneska až 39 stupňů v Jihomoravském kraji a až 38 ve Zlínském. Právě teď je Topolná hlásí 31, Kyjova Ratíškovice 32 a Moravský Žižkov 33 stupňů Celzia.
8: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
6: Rádio Jih, doprava.
3: Jsme s vámi taky na...

vlnách rádia jich. Za chvilku už BB Rexa nebo kapela Opět a Radeček. No a potom se podíváme, jak krátkou chvíli stačí být policistům na silniční hlídce, aby přišli na spoustu přestupků.

0: si muziku a mějte hezké dopoledne.
1: Pozor! V nábytku Eno v Bzenci právě probíhá totální výprodej. Vše musí pryč a celý sortiment pořídíte za mimořádné ceny. Nečekejte, navštivte prodejnu v Bzenci ještě dnes. www.nabytek-eno.cz Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: zůstáváte s rádiem, díky za to. No a teď už na silnice. Jedno jediné dopoledne na Kyjovsku stačilo policistům k tomu, aby přišli hned na několik řidičů, kteří řídit vůbec neměli. A nebylo to ani celé dopoledne. Během necelých 3 hodin narazili hned na 4 řidiče, kteří podle zákona neměli za volantem co dělat. Jeden měl zablokované řidičské oprávnění a ani chudák netušil, že po zákazu řízení musí splnit ještě další podmínky, aby mohl znovu řídit. Další 2 řidiči o možnost pokračovat v jízdě přišli kvůli alkoholu. Jeden nadýchal 0,87 promile, druhý 0,32 promile. No a 4. řidič, ten už měl vybodovaný řidičák a přesto si sedl za volant. Výsledek byl ve všech případech stejný, zákaz další jízdy a auta zůstala stát na parkovišti. No a asi by bylo dobré vědět, že policisté mají v plánu v podobných kontrolách pokračovat i dál. Takže opatrně za volantem, řiďte, jen pokud podle zákona řídit můžete. A jestli jste na cestě právě teď, tak přejem z rádia jich poklidnou cestu, dobře dojte. A my vám nejenom na cesty posíláme 1,90. Tady je
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

hezké to dnešní pondělní dopoledne s datem 29. června. Na playlistu už na nás čeká další muzika, a to od Bruno Mars ze zpěvačky Pink anebo Johna Newmana. No a potom si taky povíme o jedné

0: záchranáře. Hasiči ale nakonec přišli s nápadem, který mu nejspíš zachránil život, a my si o něm povíme tady u nás na rádiu jich už do několika málo minut. Tak vydržte a do té doby přejem hezké dopoledne.
1: Dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě rádia jich.
2: Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry.
1: Soutěžíme každé všední ráno krátce po půl deváté v ranní jízdě rádia jich.
2: Více info na www.radiojich.cz.

0: mrkněte na web www.vašeponučka.cz.
1: Klimatizace Jurajda. Už více než 10 let montujeme kvalitní klimatizace za skvělé ceny. Profesionálně a spolehlivě. www.vaše-klima.cz.
2: Hledáte pro své děti aktivní program na prázdniny? Od 20. do 24. července se v Bike Aréně Zlatnická dolina uskuteční pětidenní cyklistický kemp pro děti od 8 do 16 let. Čekají je zábavné tréninky, jízda na trailech, sportovní hry i spousta nových zážitků. Více informací a přihlášky na slovenském telefonním čísle 907 337 787 nebo na webu bikearenazlatnickadolina.eu.
3: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc, za méně. Allegro.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
5: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov, 889, Břeclav, 114, Brno, 105,1, Uherské Hradiště, 969 a Zlín 90.

minut ladíte Rádio Jih. No a představte si, v Chilicích, v části Ostrovské Nové Vsi, proběhla o víkendu teda pořádná záchranná akce. Pes tady spadl do úzké studny, hluboké asi 7 metrů. No a hasiči nejdřív zvažovali, že se za ním spustí lezecká skupina, jenomže studna byla tak úzká, že to prostě nešlo. Nakonec proto dostali nápad, že začnou studnu pomalu napouštět vodou. A

0: spolupracovali profesionální hasiči z Uherského Hradiště a z Veselí nad Moravou. A těm teda rozhodně patří velký dík, který si myslím, že během toho víkendu slyšeli nejednou. I tak ale děkujeme, že i takovouhle práci děláte a zvládáte. No a my teď posíláme na celou jižní i jihovýchodní Moravu Vanastovi věci a song Anděle.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: a Toulava. Petr Indra přidá pondělního Moravské zprávy rádia jich a v nich info třeba o tom, že hasiči v Brně zachránili z hořícího bytu seniorku.
1: Vyhrajte klimatizaci za jeden jediný hit. Ulovte v našem vysílání letní megahit Žijeme len raz od něga. A vyhrajte parádní klimatizaci v hodnotě 25 000 korun. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Tví cena www.radiojih.cz.
2: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibula Fest 2026, největší československý festival, přichází v plné síle 23. až 25. července. Exploduje na letišti ve Slovenském Holíči. Energie hvězd, Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na GoOut.cz. Více na cibulafest.eu.
3: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
4: Máte rádi zemědělství a hledáte práci, kde za vámi budou vidět skutečné výsledky? Společnost Zera Ratíškovice hledá agronoma nebo agronomku pro řízení rostlin výroby. Čeká vás plánování, organizace a odpovědnost za důležitá rozhodnutí během celé sezóny. Pozice je vhodná i pro absolventy zemědělských oborů. Nabízíme stabilní zaměstnání a zajímavé benefity. Více informací najdete na www.navos-km.cz v sekci kariéra nebo volejte paní Hanu Polákovou na telefonní číslo 573 302 217.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Regiojet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě pokračuje. Středa 1. července ve 22.30. Ohňostroj Švýcarska. A jako novinka také laserový světelný maják. Po středě potom finále na přehradě hned v sobotu 4. července s ohňostrojem Finska a dronovou světelnou show. Regiojet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
0: Dobrou chuť všem z rádia, jich za 2 minuty bude 12.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
7: Břeclav horku kropí ulice a hasiči v Brně zachránili z hořícího bytu seniorku. Břeclav v době tropických veder ochlazuje rozpálené ulice pomocí kropícího vozu společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav. Kropit se tak ve městě bude ještě i do poloviny tohoto týdne. Kropení pomáhá snižovat teplotu povrchu, omezuje prašnost a zvlhčuje vzduch, což ocení hlavně alergici a lidé s dýchacími potížemi. Město uvádí, že má díky dostatku vody dostatečné zásoby i pro tento způsob ochlazování. Hasiči včera zasahovali u požáru bytu v brněnské Oblé ulici v Novém Lískovci. Z hořícího bytu vynesli starší ženu, kterou záchranáři resuscitovali a ve vážném stavu převezli do fakultní nemocnice Brno v Bohunicích. Kvůli zásahu muselo 10 lidí dočasně opustit okolní byty, krátce poté se ale mohli vrátit domů. Příčinu požáru i výši škody hasiči nadále vyšetřují.
8: Moře vody, moře písku, letní pohodička v Koryčanském údolíčku. Přijďte si užít léto na koupališti v Koryčanech a nebudete litovat. www.koupaliště-koryčany.cz.
1: Rádio Jih. Počasí.
0: Zpočátku odpoledne stále jasno až polojasno, postupně očekáváme kupovitou oblačnost a taky výskyt izolovaných přeháněk nebo bouřek, které můžou být i silné s přívalovými srážkami. Teploty až 39 stupňů v Jihomoravském kraji a až 38 ve Zlínském. Právě teď 32 stupňů hlásí Stupava, 34 Zlín a Vracov a 35 stupňů měří Sedlec u Mikulova.
9: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner.

0: kombinace Andrea Bocelli a David Guetta se spojili a nám teď tento jejich hit DNA doznívá na vlnách rádia. No a za moment už nás čeká třeba Pitbull anebo Benson Boone. No a co se týče těch právě probíhajících veder, tak ty netrápí jenom nás, ale hodně trápí taky lidi bez domova. A právě na ně teď myslí v Brně a my si za malou chvíli na rádiu jich prozradíme, kam si takoví lidé můžou přijít pro pomoc.
1: Pozor! V nábytku Eno v Bzenci právě probíhá totální výprodej. Vše musí pryč a celý sortiment pořídíte za mimořádné ceny. Nečekejte, navštivte prodejnu v Bzenci ještě dnes. www.nabytek-eno.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Jsme moc rádi, že i 15 minut popoledně posloucháte Rádio Jih. Snad ty vedra nějak zvládáte. Tady ty tropické teploty jsou náročné pro každého, ale obzvlášť pro

nabízí možnost osprchovat se, převléknout se do vhodného oblečení anebo se najíst a osvěžit. No a pracovníci obou organizací zároveň klientům připomínají, jak se v takových extrémních vedrech chovat, aby přešli předešli.

0: Za námi na rádiu jich další trojice pondělních hitů, další trojka taky samozřejmě před námi. No a já vím, furt je vedra, jenomže si představte, sedět v tom vedru bez klimy taky ve škole a přemýšlet. Ty vedra ve škole umí pořádně potrápit, ale studenti jedné uherskohradišťské školy mají teď důvod k radosti. Už brzo se jim bude totiž učit o poznání příjemnic a my si k tomu podrobnosti prozradíme na rádiu už za pár minut. Hezké odpoledne.
1: Myslíte si, že znáte jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
0: A tento týden v Tajemném jihu soutěžíme o 20% slevu na nová nábytková dvířka od firmy Dvířka z Koryčan. Proměňte vzhled své kuchyně chytře a za zlomek ceny. Více na www.dvířka.net.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: MKLV Fest v Mikulově. Tohle léto jasná volba. Čeká tě hvězdný line-up Ben Cristovao, Mikolas Josef, Mike Spirit a Grimaso, Kontrafakt, Nick Tendo, Human, Adam Myšík a Pam Rabbit. Sobota 1. srpna. Amfiteátr Mikulov. Připrav se na den plný hudby a skvělého jídla. Prostě nezapomenutelný zážitek pro všechny. Kupuj vstupenky pro sebe a svou partu teď net na MKLV Fest.cz a buď u toho!

0: čase 12 hodin a 37 minut. No a když teploty ve třídách škol překračují 30 stupňů, tak to na soustředění při výuce moc není. To dobře znají taky studenti střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické a vyšší odborné školy v Uherském Hradišti. A proto Zlínský kraj zaplatí instalaci klimatizace v budově na ulici Jiřího z Poděbrad. Nové jednotky ochladí učebny, kabinety, kanceláře i zasedací místnost a budou napojené na fotovoltaickou elektrárnu na střeše. Investice vyjde na bezmála 1,3 milionu korun. Ale to není pořád ještě všechno. Kraj navíc taky ve škole vybuduje novou laboratoř pro výuku fyziky, chemie a biologie s kapacitou 30 pracovních míst za 3,2 milionu korun. Takže to jsou ve škole rozhodně důvody k radosti, protože soustředit se, když si připadáte jak ve skleníku, to logicky moc nejde. Takže gratulace míří do Uherského Hradiště z Rádia Jih a stejně tak už za moment taky další muzika. Tak si užijte a mějte hezké pondělí.
1: V neděli 5. července zavítejte do Sedlece u Mikulova na 18. ročník festivalu sedleckých vín. Těšit se můžete na celý sortiment vín, včetně sektů a archivních lahví, bohatou gastronomii i hudební program. Zahrají cymbálová muzika Jošky Šmukaře, Olympic Revival a Apollo Lednice. Pro děti budou připraveny klaunice Vicky a Kiki. Začátek v 10 hodin, vstup zdarma. Vinaři Strážnická vás srdečně zvou na akci Vinaři na zámku. Akce se uskuteční v sobotu 4. července od 16 hodin na nádvoří zámku Strážnice. Těšit se můžete na prezentaci vín místních vinařů, bohatý kulturní program a také komentované prohlídky zámku. Více informací na Facebooku Vinaři Strážnická.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

Stanu přeje od mikrofonu rádia jejich hezké pondělí, hezké pondělní odpoledne. Blíží se nám 13. hodina, takže si teď dáme ukázku toho, co si v ní budeme hrát. Bude to třeba Kaskáda se songem Every Time We Touch. Poetika přidá novinku Blízko. A Dermot Kennedy zase His Funeral. No a parkovací dům v Černých Polích budí mezi obyvateli emoce. O tom a nejen o tom budou dnešního Moravské zprávy rádia i v podání Petra Jindry. Krásné odpoledne.

posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.

0: času. Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše.
1: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, perzejko, multisport kartu a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým. Tak nečekej, 30 000 může být tvoje výhoda na startu. Mrkni na práce@daikinbrno.cz a přidej se k Daikinu ještě dnes.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
3: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
4: Autorizovaný prodejce Volkswagen Top Centrum Car Hodonín, www.topcentrumcar.cz.
5: Za minutu bude 13 hodin a my vám z rádia jich přejeme krásné pondělní odpoledne.
6: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
7: Ej, vybral jsem si skvěle, le, le, le, le. Ej, firmu Klima Style, le, le, le, le.
6: www.klimastyle.cz.
8: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
9: Ve Staré Břeclavi přibude nová první třída na základní škole a parkovací dům v Černých Polích budí mezi obyvateli emoce. Do břeclavských základních škol by mělo v září nastoupit 247 prvňáků, tedy ještě více než letos. Ve Staré Břeclavi kvůli velkému zájmu během prázdnin přestaví zborovnu na novou plnohodnotnou třídu. Město zároveň požádalo o dotaci na její vybavení, například na interaktivní tabuli. O prázdninách budou pokračovat také další investice do škol a školek v Břeclavi. Brno zvažuje výstavbu třípodlažního parkovacího domu v Bíblově ulici v Černých Polích. Zařízení za zhruba 145 milionů korun by nabídlo 197 parkovacích míst. Část místních ale kritizuje plánovaný zásah do zeleně i zvýšenou dopravu v okolí. Městská část Brno-Sever má nyní 30 dnů na rozhodnutí, zda projekt podpoří. Jednou z možností je také anketa mezi obyvateli okolních ulic.
8: Rádio Jih. Počasí.
5: Zpočátku odpoledne ještě jasno až polojasno. Postupně očekáváme kupovitou oblačnost a místy taky výskyt přeháněk nebo bouřek, které můžou být i silné s přívalovými srážkami. Teploty až 39 stupňů v Jihomoravském kraji a až 38 dneska ve Zlínském. No a jak jsme na tom na venkovních teploměrech právě teď, tak v Uherském Hradišti máte 35 stupňů a po 36 měří Mikulčice, Lanžhot i Těšany.
1: Využijte výprodej skladu.

0: i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
1: Rádio Jih. Doprava.
2: Zdravíme taky všechny řidičky a řidiče za volanty a opatrní buďte právě teď na Hodonínsku, Znojemsku, v Brně a taky na D55. Na Hodonínsku v Čejči na místní silnici bouralo osobní auto s cyklistou, nehoda je se zraněním, tak tady dejte velký pozor. Na Znojemsku na silnici

směrem od Starého Města na Vracov. Havarovalo osobní auto s nákladním. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh a doprava tam zpomaluje. Tak hlavně opatrně, ať už máte namířeno kamkoliv, mějte s rádiem šťastnou pondělní cestu.

0: Poetika s novinkou Blízko.
1: Pozor! V nábytku Eno v Bzenci právě probíhá totální výprodej. Vše musí pryč a celý sortiment pořídíte za mimořádné ceny. Nečekejte, navštivte prodejnu v Bzenci ještě dnes. www.nabytek-eno.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: minut po 13. Díky, že dále ladíte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. No a to vedro je znát bohužel opravdu všude. Třeba záchranáři ve Zlínském kraji měli v neděli od půlnoci do 5 odpoledne přes 250 výjezdů, což je zhruba o třetinu víc než ve stejnou dobu v sobotu. Nejčastěji vyráželi ke kolapsům, kterých v horku tradičně přibývá, pomáhali ale taky lidem po pádech z kol anebo koloběžek a řešili i úrazy na koupalištích po uklouznutí nebo zakopnutí. Takže toť nám poučením o bezpečnosti, o pitném režimu přehřívání a pohybu vody. No ale mezi všemi těmi náročnými zásahy se naštěstí objevila i jedna krásná událost. Záchranáři pomohli na svět zdravému chlapečkovi, který se narodil ještě před příjezdem do porodnice. Takže i nějakou pěknou záležitost tam máme. No a protože vysoké teploty pokračují, tak záchranáři připomínají hlavně dost pít, chránit se před sluncem a být opatrní jak při sportu, tak při koupání. Takže myslete na to, buďte na sebe opatrní a teď si užijte Dermota Kennedyho a jeho hit Funeral. Krásné odpoledne.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

všem z rádia Jich, blíží se nám půl druhá, takže taky se nám blíží naše klasická střídačka za mikrofonem, ale ještě předtím společně zavítáme do Mikulova. Na svatém kopečku v Mikulově totiž pokračují opravy křížové cesty, po které se na vrchol každý rok vydávají tisíce lidí. Za rok

například schody z akátového dřeva. No a cílem je samozřejmě to, aby byl výstup bezpečnější a lidi nemuseli scházet mimo tu vyznačenou cestu. Opravy ale zároveň taky slouží jako taková zkušební etapa, která ukáže, jak nejlíp zvládnout budoucí kompletní rekonstrukci celé křížové cesty. Jako další jsou na řadě v následujících letech opravy jednotlivých zastavení a další dvě větší schodiště. No a jak se ukazuje, tak práce nejsou vůbec jednoduché. Komplikují je jak náročný transport materiálu do kopce, tak taky velký počet turistů, kteří místo navštěvují i během oprav.

Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s rádiem Jich. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití. Skvělá letní pohoda. A taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.

0: doznívá nám zpěvačka Shakira s hitem z animáku Zootropolis 2 Zoo a se mnou tady už taky Vlastík. Čau Vlastí.
1: Ahoj Verčo, zdravím tebe, samozřejmě všechny posluchače rádia. Mě teďka jenom napadlo u té Shakiry vlastně. To byl taky Zootropolis, kde tam byla ten lenochod na tom úřadě, jak tam šli zjišťovat vlastně, že potřebovali vypátrat nějakou dopravní značku.
0: No, jo,
1: a tam byl
0: myslím,
1: ten lenochod za tou přepážkou. Tak si
0: jo, to... Jo, ano, bylo tady. To. Jo, byl to za Zootropolis, jo. Určitě.
1: Tak, prosím tě, já mám pro tebe samozřejmě dvě slova, i když to druhé není slovo, je to jenom, já už teďka, no prostě.
0: Ježiš.
1: Takže poslouchej, první slovo je et je vím su.
0: Usměvavý.
1: No, ne, et je, je tam jo. Et je vím su.
0: Ty krása, mám přehrát mozek.
1: Et je vím su.
0: Su usmí...
1: No, no. Et je...
0: Usmívejte.
1: Ano, es. Usmívejte se, ano, dámy a pánové, prosím vás, usmívejte se.
0: Vidíš, jak je to těžké na to dojít.
1: Já vám řeknu hned proč, protože můžete být zaznamenáni a uvidí vás celý svět, protože já jsem teďka šel v Hodoníně od nádraží a co jsem neviděl, jaké auto, říkám, co to má za kamery tam na vrchu, Google View Street.
0: Tak vlastně se začal usmívat.
1: No jasně, musíte se usmívat, protože budete třeba na několik let zaznamenáni na mapách a teďka ti lidi ze zahraničí, víš co, z Afriky se podívají Hodonín, no. Co to tam je za blbá.
0: Zaškuňu, že tam nejedu, že? No takže usmívejte se.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

Blíží se nám 14. hodina odpolední, tak co si zahrajeme po 14. právě tady na jihu, bude Taylor Swift, její Fate of Ophelia. Dáme si taky Bangles, Manic

0: Vyhrajte klimatizaci za jeden jediný hit.
1: Ulovte v našem vysílání letní megahit Žijeme len raz od Mega.
0: A vyhrajte parádní klimatizaci v hodnotě 25 000 korun.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Více na www.radiojih.cz.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
2: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
3: Protože tatínek ji má na seznamu prací teprve rok a půl.
4: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
2: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
3: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
4: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
2: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
5: Společnost Skleník Mutěnice rozšiřuje svůj tým a hledá skladníka. Pokud jste spolehliví, máte chuť do práce a hledáte stabilní zaměstnání, ozvěte se nám. Nabízíme zázemí prosperující společnosti a možnost okamžitého nástupu. Životopis zašlete na info@skleníkmutenice.cz. Přidejte se k nám ještě dnes.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
7: Hezké pondělní odpoledne, blíží se nám 14. hodina.

0: www.klimastyle.cz.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
2: Hustopeče hledají firmu pro rekonstrukci Pitnerovy ulice a Zlín řeší budoucnost zimního stadionu. Ve hře jsou dvě varianty. V Hustopečích se po letech příprav přiblížila rekonstrukce Pitnerovy ulice. Město už vypsalo výběrové řízení na stavební firmu. Zájemci mohou nabídky podávat do 8. července. Zakázka má předpokládanou hodnotu zhruba za 3 miliony 400 tisíc. Po opravě se slepá ulice změní na obytnou zónu s dlážděným povrchem a omezeným vjezdem především pro místní obyvatele a podnikatele. Součástí projektu bude také 5 nových parkovacích míst na začátku ulice. Ve Zlíně začíná hledání nejlepšího řešení pro budoucnost zimního stadionu Luďka Čajky. Město prověří dvě možnosti, modernizaci stávající arény nebo výstavbu nového sportovně kulturního komplexu v lokalitě Březnická. Současný stadion podle radnice už svým zázemím ani komfortem neodpovídá dnešním požadavkům. Předběžná tržní konzultace má ukázat, kolik by jednotlivé varianty stály, jak by se daly financovat a jestli by se do projektu mohl zapojit i soukromý investor. Zatím ale není rozhodnuto, která z možností dostane přednost. Návrhy a stanoviska mohou odborníci a další zájemci posílat do 10. srpna.
3: Moře vody, moře písku, letní pohodička v Koryčanském údolíčku. Přijďte si užít léto na koupališti v Koryčanech a nebudete litovat. www.koupaliště-koryčany.cz.
1: Rádio Jih. Počasí.
4: Pojďme zkontrolovat venkovní teploty na jihu a jihovýchodě Moravy. V Brně, ve Zlíně a v Luce měříte aktuálně 35 stupňů Celsia, v Napedlích je to potom rovných 36. Zítra očekáváme polojasno až skoro jasno. Odpoledne, zejména večera v noci, potom přibývání kupovité oblačnosti a lokálně mohou se vyskytovat.

0: Také přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty na jižní Moravě 33 až 36 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 32 až 35.
1: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
2: Rádio Jih. Doprava.
0: Pojďme na silnice. V Brně v Heršpické ulici na křižovatce s Poříčím došlo ke střetu tří osobáků. Jeden jízdní pruh je tady neprůjezdný, počítejte se zdržením. A na dálnici D2 na 35. kilometru ve směru na Bratislavu stojí odstavený autobus, tak s tím prosím počítejte.

0: Station na frekvencích rádia Jih, rádia Jižní Moravy ve 14 hodin 9,5 minuty. Vy, co posloucháte rádio Jih pravidelně, tak už víte, že po dalších dvou hitech pro dobrou náladu po 14. hodině budeme blahopřát dnešním oslavencům, tak ani dneska tomu nebude jinak. Dáme si moudro pro každý den a samozřejmě to zakončíme taky vtípkem, který je spjatý právě s datem 29. června. Tak rozhodně držte vlnu.
1: Pozor! V nábytku Eno v Bzenci právě probíhá totální výprodej. Vše musí pryč a celý sortiment pořídíte za mimořádné ceny. Nečekejte, navštivte prodejnu v Bzenci ještě dnes. www.nabytek-eno.cz Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

Petr, Pavol, k dnešnímu svátku ti přejeme všechno nejlepší, hlavně mým švagrům Petrovi Kovolavskému a Pavlovi Remešovi a taky Pavlovi Záleskému z Hodonína a gratulace letí tobě, kdo dnes 29. června slavíš narozeniny.

0: jenom dodám, že právě 29. června oslavuje narozeniny nejznámější balonkář v Česku, Tomáš Tuma Okurek z Brna. Tak Tome, zdravíme, všechno nejhezčí ještě jednou. 29.6. je mimo jiné den fotoaparátu, Mezinárodní den bahna a Mezinárodní den tropů. Tak si dáme citát pro každý den. Dnes vybírám od Antoine de Saint-Exupéryho, francouzského spisovatele a letce, který se narodil právě 29. června 1900. Tak dobře poslouchejte. Cíl není bod, ke kterému se směřuje, ale způsob, jakým se kráčí. Je to krásná připomínka, že to, jakým způsobem děláme věci a jak si užíváme samotnou cestu, je často důležitější než jen samotný výsledek. No a když máme ten den tropů, dáme si jednu hádanku na toto téma. Co udělá kanibál, když mu je horko? Sežere skymáka!
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: Tak milí oslavenci, v tuhletu chvíli následující trojka jenom a jenom pro vás k těm dnešním svátkům, protože co si budeme, Petru a Pavlu máme po celé České i Slovenské republice mega, strašně moc. My vám posíláme do začátku Bengals.

0: 14 hodin 29 minut, to je aktuální čas, vy posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Tohle to byl Jakub Děkán, jeho děda, za chvíli Mikolas Josef, Justin Timberlake a nebo taky Lilywood and the Prick. A co nás čeká ve vysílání dál? Jarošovský pivovar rozšiřuje nabídku, vedle tradičních ležáků teď sází i na moderní pivní styly a první novinky už míří k zákazníkům. Více podrobností uslyšíte po následující trojce hitů pro dobrou náladu tady na Rádiu Jih, tak držte vlnu.
1: Dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih. Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry. Soutěžíme každé všední ráno krátce po 8:30 v ranní jízdě Rádia Jih. Více info na www.radiojih.cz.
2: Hledáte místo kam na Speničku, kde si opravdu odpočinete? Vinařství Nechory v Prušánkách právě otevřelo. Víno, káva, moravské delikatesy, degustace a hlavně komentované prohlídky vinařství. Zastávka nejen na Cikový letě. Najdete nás na konci Nechor. www.vinařstvínechory.cz.
3: Víno, víno.
4: Ahoj děti!
5: Jdeme na Cibuláčik!
6: Cibuláčik, největší československý dětský festival. 11. července na letišti Holíč. Čeká vás ten nejlepší program s největšími dětskými hvězdami.
7: Vystoupí Miro Jaroš, Štístko a Poupěnka, Maxim Turbulence, Smejko a Tanculienka, Flopy a další.
6: Nebude chybět ani obrovské, opravdu obrovské množství atrakcí.
5: Vidíme se na Cibuláčiku!
7: Vstupenky v prodeji na go-out.cz.
8: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 Kč měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: Get your sexy on.
1: Radio I. Hrajeme hity pro dobrou náladu.

0: máte naladěno Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, 14 hodin, skoro 41 minut. Za chvíli tady u nás vám pošleme Vesnu, taky Bena Kristová a jejich společnou věc Já si tě brát nebudu. Každopádně teďka už pojďme tam, kde nás posloucháte na jedné z frekvencí. No dobře, poslouchejte. Jarošovský pivovár vstupuje do letní sezóny s novou prémiovou řadou pivních speciálů nazvanou Jarošovská laboratoř. Po frekvencích Rádia Jih proto teď míříme tam, kde nás posloucháte na 96,9 FM, tedy do Uherského Hradiště a okolí. Vedle tradičních ležáků chce Jarošovský pivovar nabídnout i moderní pivní styly, sezónní novinky a limitované edice. Prvními speciály jsou nealkoholická IPA a osvěžující kyselé pivo Mára Kujon, které vzniklo ve spolupráci s Topolským pivovarem. Podle pivovaru jde o dlouhodobý projekt, který má přinášet nové chutě, ale zároveň zachovat důraz na poctivé řemeslo a kvalitní suroviny. Novinky z Jarošovského pivovaru přicházejí před hlavní letní sezónou, kdy zájem o lehčí a originální pivní speciály tradičně roste. Tak do Uherského Hradiště, do Jarošovského pivovaru i do toho Topolského zdravíme a pošleme další hity pro dobrou náladu.
1: Tradiční cyrilské hody v Lužicích se uskuteční od 4. do 7. července. Čekají vás 4 dny hudby, tance a krojovaných tradic. V sobotu vás čeká předhorový večer s cymbálovou muzikou Dur, v neděli krojový průvod obcí a taneční zábava s dechovou hudbou Miločanka. V pondělí i v úterý vás roztančí Hovorané. Hody se konají pod zeleným u obecního úřadu za nepříznivého počasí v Sokolovně. 58. Mezinárodní festival dechových hudeb Ratíškovice, festival Josefa Nováka, se koná v neděli 12. července v areálu fotbalového hřiště Baníku Ratíškovice. Začátek je v 11 hodin a během dne se představí dechové hudby Sebraňáci, Veselá muzika z Ratíškovic, Vracoviáci, Stříbrňanka, Drietomanka, Žadoviáci, Západská z Holandska a další. Vstupenky zakoupíte přes SMS ticket nebo přímo na místě. Charismatická šanzonierka Renata Dressler vystoupí v Hodonině za doprovodu pianisty a skladatele Michala Vorka. Koncert se uskuteční ve středu 8. července od 19 hodin na terase Domu kultury v Hodoníně. Čeká vás večer plný šanzonů, známých melodií i autorské tvorby. Vstupné je 320 korun. Více informací najdete na webových stránkách Domu kultury Hodonín. Přijďte v sobotu 4. července do Velkých Pavlovic na velkopavlovické merunkobraní. V ekocentru Trknánka vás od 10 hodin čeká den plný merunkových specialit, jarmark i představení velkopavlovické merunky Marhulové na ledu. Nebude chybět ani soutěž v pojídání Bélešů. Zahraje cymbalová muzika Lašár a vystoupí Natálie Tichánková a Jaroslav Jeff Novák z kapely Forgood.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

dáme si taky Marka Ztraceného, to se mi líbí. A nebude chybět Samfeld, hej san. Já jsem vlastně Macík, mám krásné odpoledne, za chvíli další humorské zprávy s Petrem Indrou a v nich mimo jiné informace také o tom, že Hodonín má už 9. nasvícený přechod pro koce. Počkej.

0: to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.

0: Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše.
1: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibula Fest 2026, největší československý festival, přichází v plné síle 23. až 25. července. Exploduje na letišti ve Slovenském Holíči. Energie hvězd, Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na GoOut.cz. Více na cibulafest.eu.
0: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
2: Máte rádi zemědělství a hledáte práci, kde za vámi budou vidět skutečné výsledky? Společnost Zerara.

0: Každý letní den na výjimečný. Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, perzejko, multisport kartu a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým. Tak nečekej, 30 000 může být tvoje výhoda na startu. Mrkni na práce.daikinbrno.cz a přidej se k Daikinu ještě dnes.
3: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
4: Autorizovaný prodejce Volkswagen Top Centrum Car Hodonín www.topcentrumcar.cz.
5: Hezké odpoledne, necelé dvě minuty, bude 15 hodin.
6: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
7: Ej, vybral jsem si skvěle, firmu Klima Style.
6: www.klimastyle.cz
8: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
9: O Hodonín má už devátý nasvícený přechod pro chodce a brněnský Tuřanský hřbitov čeká obnova za 25 milionů. V Žižkově ulici v Hodoníně nově slouží tzv. Oranžový přechod pro chodce s přisvětlením, který má zlepšit bezpečnost hlavně dětí mířících do škol. Stavbu dokončila společnost Světelsky a město za ní včetně projektové přípravy zaplatilo přibližně 990 tisíc korun. Nadace ČES projekt podpořila částkou 120 tisíc. Za posledních 11 let jde už o devátý takto upravený přechod v Hodoníně. Město navíc připravuje výstavbu dalšího na ulici Bratří Čapků. Hřbitov v brněnských Tuřanech čeká rozsáhlá obnova za přibližně 25 milionů. Opravy se budou týkat cest, zeleně i hřbitovní kaple. Nově zde vzniknou také podzemní kolumbária a květnatá rozptylová louka. Pokud půjde vše podle plánu, práce začnou příští rok.
8: Rádio Jih. Počasí.
5: Pojďme zkontrolovat venkovní teploty. V Břeclavi, v Moravském Písku a v Lužicích je aktuálně 37 stupňů Celsia. Ve Slavičíně máte potom 36. Zítra očekáváme polojasno až skoro jasno. Odpoledne, zejména večera v noci, potom přibývání kupovité oblačnosti a lokálně se mohou vyskytnout přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty na jižní Moravě 33 až 36 stupňů Celsia. Ve Zlínském kraji 32 až 35.
2: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
8: Rádio Jih. Doprava.
5: Pojďme na silnice, na dálnici D2 na 8. kilometru ve směru na Brno došlo k dopravní nehodě, kolona se tady zatím netvoří a na trase mezi Brnem a Svitavami na úrovni Kuřimi došlo ke střetu dvou osobáků. Jeden jízdní pruh je tady neprůjezdný a v obou směrech se tvoří kolony. Ať už jedete kamkoliv, z rádia Jih vám přejeme šťastnou cestu.
8: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
5: Tak to vidíte, už máme minutu po 15. hodině, vy posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, rádi vám hrajeme hity pro dobrou náladu, tak v tom budeme samozřejmě pokračovat. Jak se dívám dopředu, tak slibovaný Marek Ztracený, teď už nám hraje DJ Bobo, jeho Everybody a pozor, protože máme pondělí. Co tam mele do toho, když já teďka mluvím? Protože máme pondělí, tak bude samozřejmě hit, který léčí nemocná srdce a nemocnou duši, tak si na něj rozhodně počkejte.

0: Somebody.
1: Tak o čem bude ten dnešní hit, který léčí nemocná srdce a nemocnou duši? O tom, že klíč k dobrému dni držíme v rukou my sami. Ano, bude to oslavou radosti a všímavosti k věcem, které nám dělají život hezčím. Tak pokud se to chcete třeba naučit nebo se dozvědět víc, rozhodně držte vlnu na jihu.
2: Pozor! V nábytku Eno v Bzenci právě probíhá totální výprodej. Vše musí pryč a celý sortiment pořídíte za mimořádné ceny. Nečekejte, navštivte prodejnu v Bzenci ještě dnes. www.nabytek-eno.cz
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: ty, které léčí. Hudmolog Vlasťa Macík právě teď otevírá svou hudební ordinaci.
1: Pondělí bývá pro mnohé z nás výzvou, ale dnešní hit, který léčí nemocná srdce a nemocnou duši na rádiu Jih, nám připomene, že klíč k dobrému dni držíme v rukou my sami. Následující písnička od české zpěvačky Anesky Barevnej svět je totiž oslavou radosti a všímavosti k věcem, které nám dělají život hezčím a spokojenějším. Kterých veršů si v textu všimnout? Vždyť život není černobílej, tak se na krásu kolem dívej. Tato věta je základem spokojenosti. Často se soustředíme na šedé stránky života, ale když vědomě začneme hledat barvy, náš svět se skutečně začne měnit. Nádech, výdech, všechno je takový, jaký si to uděláš. Toto je nejsilnější moudro dnešního hitu, který léčí nemocná srdce a nemocnou duši. Připomíná nám naši vlastní zodpovědnost za své štěstí. Nejsme jen pasivními pozorovateli okolností, ale aktivními tvůrci své nálady. Vždyť všechno, co jsi chtěl, přece už dávno máš. Často se ženeme za něčím víc a zapomínáme si vážit toho, co už máme. Zastavení se a uvědomění si, že jsme vděční za přítomný okamžik, je nejlepší lék na neklidnou duši. Zkuste ještě dnes, stejně jako v písničce Barevnej svět, vědomě vyrazit z domu, dívat se kolem sebe a najít alespoň jednu barvu, která vám zlepší náladu. A když bude nejhůř, zkuste si jen tak pro sebe zabroukat la la la a usmát se. Uvidíte, že to funguje. Z rádia Jih vám v rámci rubriky Hity, které léčí nemocná srdce a nemocnou duši, posíláme Barevnej svět od zpěvačky Anesky.
0: Hity, které léčí. Právě teď vám hrajeme hit, který má kouzelnou moc uzdravovat nemocné duše, zlepšovat náladu a celkově nás povzbuzovat ve chvílích, kdy to nejvíce potřebujeme.

0: Hity, které léčí.
1: Hity, které léčí.
0: Hudbolog Vlasťa Macík vybírá a představuje každé pondělí odpoledne hity, které mají kouzelnou moc uzdravovat nemocné duše, zlepšovat náladu a celkově nás povzbuzovat ve chvílích, kdy to nejvíce potřebujeme.
1: Hity, které léčí.
0: Poslouchejte vždy v pondělí po 15. hodině na Rádiu Jih. Rádio Jih.
1: Rádio Jižní Moravy.

0: díky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, poslouchejte dál, protože za chvíli budeme mluvit o tom, že v Brně se zítra pokusí o rekord. Ale než se k tomu dostaneme, tak ještě jedno to, co byste měli vědět, zvláště pokud máte doma děti, protože tento týden v Temném jihu nabízíme, a dobře poslouchejte, rodinnou vstupenku na Cibuláčik, tedy největší československý dětský festival, který se uskuteční v sobotu 11. července na letišti v Holíči. Máme pro vás 4 vstupenky pro 2 dospělé, někdy i děti, a 2 děti v hodnotě 2440 korun. Tak rozhodně dneska poslouchejte Tajemný jih po 16. hodině, protože tady tuhletu rodinnou vstupenku vám nabídneme. Už se na to těším taky.
1: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
2: A tento týden v Tajemném jihu soutěžíme o 20% slevu na nová nábytková dvířka od firmy Dvířka Skoliče.

0: mrzněte na web www.vaše-pomlčka-klima.cz.
1: Klimatizace Jurajda. Už více než 10 let montujeme kvalitní klimatizace za skvělé ceny. Profesionálně a spolehlivě. Volejte 605 800 004.
2: Společnost Skleník Mutěnice rozšiřuje svůj tým a hledá skladníka. Pokud jste spolehliví, máte chuť do práce a hledáte stabilní zaměstnání, ozvěte se nám. Nabízíme zázemí prosperující společnosti a možnost okamžitého nástupu. Životopis zašlete na info@skleníkmutenice.cz. Přidejte se k nám ještě dnes.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x 0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
5: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití. Skvělá letní pohoda. A taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15. hodin.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov. 889, Břeclav, 114, Brno, 105.1, Uherské Hradiště, 969 a Zlín 90.

0: kde nás posloucháte na 105.1 FM, tedy do Brna a okolí. V Brně se totiž zítra pokusí o zápis do České knihy rekordů. Z vozovny v Medlánkách totiž vyjede v 10:30 dopoledne konvoj všech 40 nových tramvají Škoda 45T, který zamíří přes centrum města až do Pisárek. Kolona bude s bezpečnostními rozestupy měřit zhruba 2,4 km a kolem jednoho místa bude projíždět necelých 5 minut. Na náměstí Svobody se v 11 hodin uskuteční krátký slavnostní program a zájemci se odtud budou moci před poslední tramvají svést do Pisárek. Nové nízkopodlažní a klimatizované vozy postupně nahradí starší tramvaje KT8 a T6A5. Celková hodnota zakázky dosáhla 2,6 miliardy korun, přičemž většinu nákladů pokryly státní dotace. Tak do Brna samozřejmě zdravíme, věřím tomu, že to bude hezká podívaná, tak pokud nemáte co dělat rozhodně zítra, buďte v Brně u téhleté krásné kolony a zároveň také u zápisu o rekord a o pokusu o rekord.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

největší československý dětský festival, který se uskuteční v sobotu 11. července na letišti v Holíči, tak tam vám nabídneme právě vstup zdarma, jak už jsem říkal, rodinná vstupenka to bude a bude to v tajném jihu, tak rozhodně poslouchejte. Co se týká muziky, tak bude Britney Spears, Did It Again, budou taky Reddy Kirken,

0: Před námi jsou další humorářské zprávy s Petrem Indrou. V nich mimo jiné informace o tom, že Zlín řeší budoucnost zimního stadionu a ve hře jsou dvě varianty. Jaké? To uslyšíte v humorářských zprávách, které vám přinese kolega Petr Indra. Já jsem Vlasta Mancík a přejeme vám krásné pondělí.
1: Vyhrajte klimatizaci za jeden jediný hit. Ulovte v našem vysílání letní megahit Žije velen raz od EGA. A vyhrajte parádní klimatizaci v hodnotě 25 tisíc korun. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Více na www.radiojih.cz.
2: MKLV Fest v Mikulově. Tohle léto jasná volba. Čeká tě hvězdný line-up. Ben Cristoval, Nikolas Josef, Mike Spirit a Grimaso, Kontrafakt, Nick Tendo, Human, Adam Mišík a Pam Rabbit. Sobota 1. srpna. Amfiteátr Mikulov. Připrav se na den plný hudby a skvělého jídla. Prostě nezapomenutelný zážitek pro všechny. Kupuj vstupenky pro sebe a svou partu teď net na mklvfest.cz a buď u toho!
3: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Cristoval a další, kde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
4: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
5: Protože tatínek má na seznamu prací teprve rok a půl.
6: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
4: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
5: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
6: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
4: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
7: Hledáte místo kam na skleničku, kde si opravdu odpočinete? Vinařství Nechory v Prušánkách právě otevřelo. Víno, káva, moravské delikatesy, degustace a hlavně komentované prohlídky vinařství. Zastávka nejen na Cikový letě. Najdete nás na konci Nechor. www.vinařstvínechory.cz.
8: Víno, víno.
1: Regiojet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě pokračuje. Středa 1. července ve 22.30. Ohňostroj Švýcarska. A jako novinka také laserový světelný maják. Po středě potom finále na přehradě hned v sobotu 4. července s ohňostrojem Finska a dronovou světelnou show.

0: chystají firmu pro rekonstrukci Pitnerovy ulice a Zlín řeší budoucnost zimního stadionu. Ve hře jsou dvě varianty. V Hustopečích se po letech příprav přiblížila rekonstrukce Pitnerovy ulice. Město už vypsalo výběrové řízení na stavební firmu. Zájemci mohou nabídky podávat do 8. července. Zakázka má předpokládanou hodnotu zhruba za 3 miliony 400 tisíc. Po opravě se slepá ulice změní na obytnou zónu s dlážděným povrchem a omezeným vjezdem především pro místní obyvatele a podnikatele. Součástí projektu bude také 5 nových parkovacích míst na začátku ulice. Ve Zlíně začíná hledání nejlepšího řešení pro budoucnost zimního stadionu Luďka Čajky. Město prověří dvě možnosti, modernizaci stávající arény nebo výstavbu nového sportovně kulturního komplexu v lokalitě Březnická. Současný stadion podle radnice už svým zázemím ani komfortem neodpovídá dnešním požadavkům. Předběžná tržní konzultace má ukázat, kolik by jednotlivé varianty stály, jak by se daly financovat a jestli by se do projektu mohl zapojit i soukromý investor. Zatím ale není rozhodnuto, která z možností dostane přednost. Návrhy a stanoviska mohou odborníci a další zájemci posílat do 10. srpna.
1: Moře vody, moře písku, letní pohodička v Koryčanském údolíčku. Přijďte si užít léto na koupališti v Koryčanech a nebudete litovat. www.koupaliště-koryčany.cz
2: Rádio Jih. Počasí.
3: V Hustopečích, v Uherském Hradišti, v Žádovicích a v Traplicích aktuálně měříte 37 stupňů Celsia. Zítra očekáváme polojasno až skoro jasno, odpoledne, zejména večera v noci, potom přibývání kupovité oblačnosti a lokálně se mohou vyskytnout přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty na jižní Moravě 33 až 36 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 32 až 35.
2: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen. Rádio Jih. Doprava.
3: Pojďme se podívat také na silnice na Břeclavsku na výjezdu ze Zaječí směrem na Mikulov. Havarovala dodávka, místo nehody je průjezdné Kyvadlově a v Brně v opuštěné ulici směrem na výstaviště před křižovatkou s Heršpickou bouralo osobní auto. Připravte se tam na zdržení v koloně. Ať už jdete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu a pro jistotu nohu z plynu.
2: Tajemný.
3: Tak to vidíte, máme přesně 16 hodin, my startujeme tento týdenní tajemný jih a v něm vám nabízíme rodinnou vstupenku na Cibuláčik, což je největší československý dětský festival, který se uskuteční v sobotu 11. července na letišti v Holíči. Máme pro vás 4 vstupenky pro 2 dospělé a 2 děti v hodnotě 2440 korun. No a jak se dostat do hry? Je to jednoduché, dobře poslouchejte soutěžní otázku a správnou odpověď potom pošlete SMS-kou, textovkou nebo zprávou přes WhatsApp na číslo 606 703 889. 606 703 889 a dneska společně v tajemném jihu pátráme po tom, která řeka odděluje nejen v Hodoníně Česko od Slovenska. Víte to? Pokud ano, tak hned teď pošlete odpověď na číslo 606 703 889. 606 703 889. Tady posíláte odpovědi na otázku, ve které pátráme po tom, která řeka odděluje nejen v Hodoníně Česko od Slovenska. A ve hře jsou prosím vás 4 vstupenky, tedy 2 pro 2 dospělé osoby a 2 děti v hodnotě 2440 korun na Cibuláčik, největší československý dětský festival, který se uskuteční v sobotu 11. července na letišti v Holíči. Tak držíme pěsti.
2: Správné odpovědi posílejte SMS nebo WhatsApp zprávou na 606 703 889. Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
3: A pokud už máte tedy odpověď, správnou odpověď odeslanou, tak už můžete v klidu si dát třeba kafíčko a užívat si další hity pro dobrou náladu. Dámy a pánové, tady je pro vás David Guetta, Sia a Titanium.

0: Rodinná vstupenka na Cibuláčik, největší československý dětský festival, který se uskuteční v sobotu 11. července na letišti v Holíči, tak to pro vás máme v dnešním Tajemném jihu. Celý týden vám to budeme nabízet, tak věřím tomu, že to je moc hezká výhra, kterou chcete mít a potom si se svými dětmi užít. Tak jenom připomenu, že pro vás máme 4 vstupenky, tedy pro 2 dospělé a pro 2 děti v hodnotě 2440 korun. Jak se dostat do hry? Je to jednoduché, stačí správně odpovědět na soutěžní otázku, protože dnes společně v Tajemném jihu pátráme po tom, která řeka odděluje nejen v Hodoníně Česko od Slovenska. Tak ještě jednou, která řeka odděluje nejenom v Hodoníně Česko od Slovenska? Své odpovědi posílejte hned teď na číslo 606 703 889 SMS-kou, textovkou nebo zprávou přes WhatsApp, protože, jak už jsem říkal, tak ve hře je rodinná vstupenka na Cibuláčik, největší československý dětský festival, který se koná v sobotu 11. července na letišti v Holíči. Tak ještě jednou a naposled, která řeka odděluje nejen v Hodoníně Česko od Slovenska? 606 703 889, tady posíláte své odpovědi, já vám držím pěsti. Tak dobře, ještě naposled. Která řeka odděluje nejen v Hodoníně Česko od Slovenska?
1: Tajemný. Správné odpovědi posílejte SMS nebo WhatsApp zprávou na 606 703 889. Pozor! V nábytku Eno v Bzenci právě probíhá totální výprodej. Vše musí pryč a celý sortiment pořídíte za mimořádné ceny. Nečekejte, navštivte prodejnu v Bzenci ještě dnes. www.nabytek-eno.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 16 hodin, 17 minut, jdeme do finále tajemného jihu na rádiu Jih. Přivítáme telefonní lince, přivítáme naši posluchačku Kamču. Kami, přeju krásné odpoledne, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Kam jsme se dovolali?
1: Do Hodonína.
0: Až do Hodonína, nekece. Z Hodonína jsme se dovolali až do... To je neuvěřitelné. Kamčo, co provádíš?
1: To provádím, mám akorát dceru na rukách a utíkám do Kauflandu.
0: Dneska je akce, v pondělí? Ne, nebudeme to řešit, prosím tě. Tak prosím tě, my jsme dneska pátrali v tajemném jihu po tom, která řeka odděluje nejen v Hodoníně Česko od Slovenska, tak jaký je správný název?
1: Samozřejmě Morava.
0: Ano, Morava, to je jasné. Takže Kamčo, pro tebe 4 vstupenky, to znamená pro 2 dospělé a pro 2 děti v hodnotě 2440 korun na Cibuláčik, největší československý dětský festival, který se koná v sobotu 11. července na letišti Volíči. Máš 2 děti?
1: Mám 1 dítě, ale já si poradím určitě.
0: Nějaké dítě si ještě půjčíš. Je mi to úplně jasné. Dobrá, vydrž mi na telefonní lince, domluvíme se co a jak. Měj se krásně, ahoj.
1: Taky, ahoj.
0: A vy ostatní nebuďte smutní, protože i zítra vám nabídneme tady tuhletu možnost vyhrát rodinnou vstupenku na Cibuláčik, největší československý dětský festival. Jak už jsem říkal, uskuteční se v sobotu 11. července na letišti v Holíči a nemusí jít jenom rodiče. Můžete děcka pichnout prarodičům a podobně babičce, dědečkovi.
2: Tajemný. Další zajímavá místa, osobnosti a události jižní Moravy budeme v tajemném jihu odhalovat zase zítra po 16. hodině na rádiu Jih. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

máte naladěno rádiu Jich, rádiu Jižní Moravy, Jeník a Věru Škvaltěnovi ze Bzence si teď užívají v lázních Karlova Studánka, poslouchají tam rádiu Jich, tak tam moc a moc zdravíme, za chvíli pošleme jeden z hitů pro dobrou náladu, který si vyberete, takže to bude třeba Eva Farná, Linkini, anebo Elliot Greer. No a co nás čeká ve vysílání rádia Jich dál? Sportovní areál čeká další proměna, rekonstrukce tribuny a přilehlých chodníků přinese dočasná omezení, ale také pohodlnější zázemí pro sportovce i návštěvníky. Ptáte se kde? Tak když budete poslouchat rádio Jich, všechno se dozvíte.

Rádio Jih i online. www.radiojih.cz. Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrátišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.

0: www.klimastyle.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.

0: 16 hodin 41 minut, to je aktuální čas, vy posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Ve sportovním areálu v Miloticích začala rekonstrukce tribuny a přilehlých chodníků. Práce odstartovaly v polovině června a potrvají přibližně 4 měsíce. Investice za zhruba 7,5 milionů korun je jedním z posledních kroků postupné modernizace celého milotického areálu. Po dobu stavebních prací bude částečně omezený přístup do některých jeho částí, především kvůli opravám chodníků. Obec Milotice zároveň plánuje v dalších letech vybudovat nové dětské hřiště u kanálu, které rozšíří možnosti trávení volného času pro rodiny s dětmi. Do Milotice samozřejmě zdravíme a přes frekvence Rádia Jih posíláme další hity pro dobrou náladu. Budou Pussy Cat Dolls anebo taky Sigala.
1: Obec Žárovice vás zve v pátek 3. července na hudbu pod Ceníkem do areálu vinařství Štěpána Maňáka v Žárovicích. Od 18 hodin zahraje cymbálová muzika Vojara, Jan Klubus s kapelou a skupina Ukulele Troublemakers. Přijďte si užít příjemný letní večer plný skvělé hudby, výborného vína a prázdninové atmosféry. Přijďte v sobotu 4. července do Velkých Pavlovic na velkopavlovické Merunkobraní. V ekocentru Trkmánka vás od 10 hodin čeká den plný merunkových specialit, jarmark i představení velkopavlovické merunky Marhulové na ledu. Nebude chybět ani soutěž v pojídání Bélešů. Zahraje cymbalová muzika Lašár a vystoupí Natálie Tichánková a Jaroslav Jeff Novák z kapely For Good.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio I. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

máte naladěno Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, Krištof, půlnoční Jih, 16 hodin 54 minut, to je aktuální čas, tak se pojďme podívat na to, co si zahrajeme po 17. Zvolníme, budou totiž Metafix, Big City Live. Co se týká novějších věcí, tak bude Joe, End of Beginning. Máme taky Poetiku a jejich Půlnoc. Vlastně Macík, stále vám přeju krásné pondělní odpoledne, za chvíli další humorovské zprávy s Petrem Indrou a v nich mimo jiné informace také o tom, že brněnský tuzanský hřbitov čeká obnova za 25 milionů korun. Tak si počkejte na podrobnosti.

Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si!

0: Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše.
1: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, perzejko, multisport kartu a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým. Tak nečekej, 30 000 může být tvoje výhoda na startu. Mrkni na práce.daikinbrno.cz a přidej se k Daikinu ještě dnes.
2: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 000 a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
3: Hledáte pro své děti aktivní program na prázdniny? Od 20. do 24. července se v Bike Aréně Zlatnická dolina uskuteční pětidenní cyklistický kemp pro děti od 8 do 16 let. Čekají je zábavné tréninky, jízda na trailech, sportovní hry i spousta nových zážitků. Více informací a přihlášky

0: @km.cz v sekci kariéra nebo volejte paní Hanu Polákovou na telefonní číslo 573 302 217.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90 nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
3: Autorizovaný prodejce Volkswagen Top Centrum Car Hodonín, www.topcentrumcar.cz.
4: Dětské, ještě hezké odpoledne, blíží se nám 17. hodina.
5: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
6: Hej, vybral jsem si skvěle, le, le, le, le. Hej, firmu Klimastyle, le, le, le, le.
5: www.klimastyle.cz.
7: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
8: Pohodlín má už 9. nasvícený přechod pro chodce a brněnský Tuřanský hřbitov čeká obnova za 25 milionů. V Žižkově ulici v Hodoníně nově slouží tzv. Oranžový přechod pro chodce s přisvětlením, který má zlepšit bezpečnost hlavně dětí mířících do škol. Stavbu dokončila společnost Světelsky a město za ní včetně projektové přípravy zaplatilo přibližně 990 tisíc korun. Nadace ČES projekt podpořila částkou 120 tisíc. Za posledních 11 let jde už o 9. takto upravený přechod v Hodoníně. Město navíc připravuje výstavbu dalšího na ulici Bratří Čapků. Hřbitov v brněnských Tuřanech čeká rozsáhlá obnova za přibližně 25 milionů. Opravy se budou týkat cest, zeleně i hřbitovní kaple. Nově zde vzniknou také podzemní kolumbária a květnatá rozptylová louka. Pokud půjde vše podle plánu, práce začnou příští rok.
7: Rádio Jih. Počasí.
4: V Pasohlávkách ve Starém městě u Uherského Hradiště a v Archlbově měříte aktuálně 38 stupňů Celsia, v Babicích potom 37. Zítra očekáváme polojasno až skoro jasno, odpoledne, zejména večer a v noci, potom přibývání kupovité oblačnosti a lokálně se mohou vyskytnout přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty na Jižní Moravě 33 až 36 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 32 až 35.
9: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
7: Rádio Jih. Doprava.
4: A pojďme umrknout také silnice. Zdravíme všechny za volanty. Pozor na trase z Břeclavy směrem na Pohořelice na příjezdu do Mikulova. Havarovalo osobní auto do stromu. Na místě počítejte s kratším zdržením. Ať už jedete kamkoliv, z rády vám přejeme šťastnou cestu a pro jistotu nohu z plynu.
7: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
4: Necelé dvě minuty, máme po 17. hodině, vy posloucháte Rádio Jih, my jsme za to samozřejmě moc a moc rádi. No a v tuhleto chvíli vstupujeme do té poslední hodinky, kdy se vám bude věnovat Vlasta Macík. Tak hezký den, tady jsou One Republic.

0: Big City Life na frekvencích Rádia Jižní Moravy. Už za chvíli Joe, anebo taky slibovaná poetika Půlnoc. Ale co nás čeká právě dál? Dva cyklisté v Brně chtěli projet křižovatku na červenou. Přímo před očima policejní hlídky si ale zadělali hned na dva problémy. Jaké to uslyšíte na rádiu Jih po dalších dvou hitech pro dobrou náladu. Tak rozhodně držte vlnu na Jihu.
1: Pozor! V nábytku Eno v Bzenci právě probíhá totální výprodej. Vše musí pryč a celý sortiment pořídíte za mimořádné ceny. Nečekejte, navštivte prodejnu v Bzenci ještě dnes. www.nabytek-eno.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: do Brna, kde Rádio Jih posloucháte na 105.1 FM. Dnes vyrazíme ještě jednou a máme zprávu pro vás, pro všechny, kteří rádi jezdíte na kole a nezdá se vám jako špatný nápad posilnit se před jízdou na kole alkoholem. Dva cyklisté v Brně totiž budou řešit přestupky kvůli jízdě na červenou i pod vlivem alkoholu. Policisté je zastavili krátce před sobotní půlnocí poté, co projeli křižovatkou na signál stůj. Dechová zkouška u jednoho z nich ukázala 0,3 promile, druhý nadýchal téměř 0,5 promile alkoholu. Oba případy teď bude řešit správní orgán. Policie zároveň připomíná, že zákaz řízení pod vlivem alkoholu platí i pro cyklisty. No a my teďka posíláme další 3 hity pro dobrou náladu vám všem, kteří jste zodpovědní, nejenom vůči sobě, ale i vůči ostatním.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, díky za to. A pozor, na Smraďavce u Buchlovic odstartují prázdninové dětské úterky a čtvrtky. První odpoledne nabídne show klauna Pepína Prcka i spoustu atrakcí. Podrobnosti uslyšíte na Rádio Jih po dalších třech hitech pro dobrou náladu. Postarají se o ní Huntrix, Kelis a Ed Sheeran, tak rozhodně držte vlnu na jihu.
1: Dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih. Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry. Soutěžíme každé všední ráno krátce po půl deváté v ranní jízdě Rádia Jih. Více info na www.radiojih.cz.

0: nebo vrtně to dáme. Ne, vaše pomlčka si má CZ.
1: Hledáte místo kam na skleničku, kde si opravdu odpočinete? Vinařství Nechory v Prušánkách právě otevřelo. Víno, káva, moravské delikatesy, degustace a hlavně komentované prohlídky vinařství. Zastávka nejen na Cikový letě. Najdete nás na konci Nechor. www.vinařstvínechory.cz.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti na

0: Díky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, a teď dobrá zpráva pro všechny maminky i tatínky, kteří máte doma malé děti. První prázdninový čtvrtek, tedy 2. července od 15 hodin, ožije louka před lázněmi Leopoldov na Svraďavce u Buchlovic programem pro děti. Na malé návštěvníky čeká show klauna Pepína Prcka, plná tance, soutěží a zábavy. Chybět nebude ani mini diskotéka, malování na obličej, třpitivé tetování, heliové balónky nebo nafukovací atrakce. Vstup na akci je zdarma. Organizátoři doporučují přijet s předstihem nebo využít hromadnou dopravu kvůli omezené kapacitě parkování. Program je součástí prázdninových dětských úterků a čtvrtků, které budou na Smraďavce pokračovat po celé léto. Tak na Smraďavku zdravíme a posíláme další hity pro dobrou náladu. No a jak se tak dívám, Vlasta Macík se loučí a my se uslyšíme zase až ve středu. Mějte se krásně, ahoj.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: vyhrajte klimatizaci za jeden jediný hit.
1: Ulovte v našem vysílání letní megahit Žijeme len raz od Mega.
0: A vyhrajte parádní klimatizaci v hodnotě 25 000 korun.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Tví cena www.radiojih.cz.
2: Zoo Hodonín, svět zvířat na kraji Dubravy. Ideální místo pro celou rodinu. Množství zvířat, dětské hřiště, občerstvení, co víc si můžete přát. Tak neseďte doma a pojďte do Zoo Hodonín.

0: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
1: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
2: Protože tatínek ji má na seznamu prací teprve rok a půl.
3: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
1: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
2: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
3: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
1: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
4: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
5: Hustopeče hledají firmu pro rekonstrukci Pitnerovy ulice a Zlín řeší budoucnost zimního stadionu. Ve hře jsou dvě varianty. V Hustopečích se po letech příprav přiblížila rekonstrukce Pitnerovy ulice. Město už vypsalo výběrové řízení na stavební firmu. Zájemci mohou nabídky podávat do 8. července. Zakázka má předpokládanou hodnotu zhruba za 3 miliony 400 tisíc. Po opravě se slepá ulice změní na obytnou zónu s dlážděným povrchem a omezeným vjezdem především pro místní obyvatele a podnikatele. Součástí projektu bude také 5 nových parkovacích míst na začátku ulice. Ve Zlíně začíná hledání nejlepšího řešení pro budoucnost zimního stadionu Luďka Čajky. Město prověří dvě možnosti, modernizaci stávající arény nebo výstavbu nového sportovně kulturního komplexu v lokalitě Březnická. Současný stadion podle radnice už svým zázemím ani komfortem neodpovídá dnešním požadavkům. Předběžná tržní konzultace má ukázat, kolik by jednotlivé varianty stály, jak by se daly financovat a jestli by se do projektu mohl zapojit i soukromý investor. Zatím ale není rozhodnuto, která z možností dostane přednost. Návrhy a stanoviska mohou odborníci a další zájemci posílat do 10. srpna.
4: Počasí.
5: Dnes večera v noci polojasno až jasno, noční teplota klesne na 22 až 19 stupňů, zítřek bude polojasný až skoro jasný, odpoledne s přibýváním kupovité oblačnosti a výjimečným výskytem přeháněk nebo bouřek. Večera v noci od jihozápadu další přibývání oblačnosti, srážky a bouřky očekáváme četnější a ojediněle mohou být i silnější. Nejvyšší denní teplota 32 až 35 stupňů na jihu Moravy, ve Zlínském kraji maximálně 34.

0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: neděli 5. července zavítejte do Sedlece u Mikulova na 18. ročník festivalu sedleckých vín. Těšit se můžete na celý sortiment vín, včetně sektů a archivních lahví, bohatou gastronomii i hudební program. Zahrají cymbálová muzika Jošky Šmukaře, Olympic Revival a Apollo Lednice. Pro děti budou připraveny klaunice Vicky a Kiki. Začátek v 10 hodin, vstup zdarma. Přijďte v sobotu 4. července do Velkých Pavlovic na velkopavlovické merunkobraní. V ekocentru Trkmánka vás od 10 hodin čeká den plný merunkových specialit, jarmark i představení velkopavlovické merunky Marhulové na ledu. Nebude chybět ani soutěž v pojídání Bélešů. Zahraje cymbalová muzika Lašár a vystoupí Natálie Tichánková a Jaroslav Jeff Novák z kapely For Good.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: slyšíte, volejte studio na 518-345-678.
1: Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše. RegioJet Ignis Brunensis.
2: Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě pokračuje. Středa 1. července ve 22.30. Ohňostroj Švýcarska. A jako novinka také laserový světelný maják. Po středě potom finále na přehradě hned v sobotu 4. července s ohňostrojem Finska a dronovou světelnou show. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
1: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM. A pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: aktualizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Více na www.radiojih.cz. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih.
1: Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry.
0: Soutěžíme každé všední ráno krátce po 8:30 v ranní jízdě Rádia Jih.
1: Více info na www.radiojih.cz.
0: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu. Hrajeme pro celou...

posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.

0: Vlka. Jakmile ho uslyšíte, volejte studio na 518-345-678. Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Vyhrajte klimatizaci za jeden jediný hit.
1: Ulovte v našem vysílání letní megahit Žijeme len raz od Ega.
0: A vyhrajte parádní klimatizaci v hodnotě 25 000 korun.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.

Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.

času. Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše.

0: Rádio I.
1: Rádio I.
0: Hrajeme hity pro dobrou náladu.
2: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen kočka.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

za noc nejmín pětkrát jí okno otevřít dnu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se

0: Mám nejspíš kočku s errorem.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: dejte si pozor na jazyk.
1: Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih.
0: Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry.
1: Soutěžíme každé všední ráno krátce po půl deváté v ranní jízdě Rádia Jih.
0: Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.

0: času. Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše. Rádio Jih. Počasí.
1: Moravo, máme tu půlnoc a my na jihu startujeme pátek s datem 26. června. Po zbytek noci bude na Moravě jasno a teplo, nejnižší noční teploty od 17 do 20 stupňů. Poslední červnový pátek pak znovu krásně, jasno nebo jen malá oblačnost a teploty tropické od 33 do 36 stupňů. Vy všichni na jihu mějte klidný zbytek noci a pohodový páteční den, nejlépe ve společnosti Rádia Jih.

0: dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih.
1: Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry.
0: Soutěžíme každé všední ráno krátce po půl deváté v ranní jízdě Rádia Jih.
1: Více info na www.radiojih.cz.
0: Rádio Jih.

Vyhrajte klimatizaci za jeden jediný hit. Ulovte v našem vysílání letní megahit Žije velen raz od Ega. A vyhrajte parádní klimatizaci v hodnotě 25 000 korun. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Více na www.radiojih.cz.

Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM.

0: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
1: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapselu brikační gel, tak mě namaš perutě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapselu brikační gel, tak mě namaš perutě a já

posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.